0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Datovky hlásí změnu, primátora Karviné zadržela policie a kemp NHL opět mění klub. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Pišto. Datovky přecházejí na novou státní doménu datovka.gov.cz. Funkčnost systému, jména i hesla ale zůstávají stejná. Akce je součástí vládního plánu sjednotit státní weby kvůli jejich i vaší vyšší bezpečnosti. Původní adresa bude aktivní do konce srpna. Lidé s uloženými hesly v prohlížeči je budou muset na novém webu zadat znovu. Primátor Karviné je v rukou policie, ta ho zadržela poté, co se jí sám přihlásil po návratu z dovolené. Nejdřív ho policisté vyslechli a zároveň taky ukončili celostátní pátrání po jeho osobě, které vyhlásili minulý týden. Wolf, který čelí obvinění v masivní korupční fotbalové aféře, řekl, že ho krok kriminalistů překvapil, protože o své cestě policii předem informoval a byl celou dobu na příjmu. Etická komise FAČRu mu minulý týden kvůli ovlivnění 3 zápasů napařila 12-letý zákaz působení ve fotbale, 3 milionovou pokutu a samotný klub MFK Karviná kvůli kauze vyloučila z první ligy. Slováci jezdí za levnějšími a kvalitnějšími potravinami za hranice. Stát tak přichází ročně o miliony eur na DPH. Obyvatelé slovenského pohraničí utratí v zahraničních obchodech ročně závratných 670 milionů eur, což je téměř 17 miliard korun.
2: Takmer 80% Slovákov pri hraničných okresoch nakupuje v zahraničí minimálne raz mesačne a sú to najmä väčšie nákupy. Najviac ľudí chodí nakupovať do Rakúska, nasleduje Maďarsko, Česko a Poľsko. Ukrajina pre vojnu nebola zaradená do prieskumu. To, že Slováci vo veľkom nakupujú za hranicami, pociťuje štátna kasa. Ročne príde slovenská ekonomika iba na vybranej DPH o 2,5 miliardy korún. Jozef Baloko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: David Kempf se v NHL zase stěhuje. Washington totiž poslal českého hokejistu do Buffala výměnou za jiného útočníka Alexe Tuka. Pro předloňského mistra světa z Prahy budou Sabres už pátým angažmá v zámořské lize. Je tu ale ještě fakt, že mu teď končí smlouva a 1. července se tak může stát nechráněným volným hráčem. Rolling Stones pustili do světa další single, jmenuje se Jealous Lover, najdete ho tradičně v rokových zprávách na rockzone.cz. Svoje nové už 25. studiové album s názvem Foreign Tongues vydají 10. července. Konec týdne se nese ve znamení horka a jasné oblohy, maxima až k 37.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o nich četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou sedmou desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike'a D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Pavel se označil za šéfa delegace na summit NATO. KLDR bude nadále jaderným státem a český fotbal potřebuje restart. Jsou to další zprávy a s nimi Pišto. V Česku bude abnormální hit. Meteorologové potvrdili platnost výstrahy varující před extrémním víkendovým vedrem. Už páteční teploty se budou na většině území pohybovat okolo 35 stupňů. Víkend může dosáhnout na 40. Teploty budou s každým dnem stoupat až do neděle. Výstraha má extrémní stupeň nebezpečí. Teploty nad 34 stupňů znamenají velmi vysokou zátěž na organismus. Hrozí přehřátí a dehydratace. Lékaři apelují na dodržování pitného režimu a vynechat bychom měli fyzicky namáhavé aktivity. Meteoroložka Jana Hujslová dodává, že teploty budou tak vysoké, že se můžou lámat a ohýbat koleje.
2: Zároveň může docházet ke komplikacím zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě.
1: Dále taky platí výstraha před požáry. Vlnu večer ukončí v pondělí studená fronta. Prezident Petr Pavel po rozhodnutí ústavního soudu řekl, že je automaticky vedoucím delegace na červencový summit NATO v Ankaře a o své účasti na jednáních si rozhodne sám. Reagoval tak na pondělní krok vlády Andreje Babiše, která ho do delegace původně nezařadila. Pavel uvedl, že ho k podání kompetenční žaloby donutil ministr zahraničí Petr Macinka, který ignoroval všechny kompromisní návrhy. Macinkovo vyjádření, že zásah soudu je pokusem o ústavní puč, označil prezident za slova na hranici šíření poplašné zprávy a možnou pomstu za nejmenování Filipa Turka ministrem. Premiér Babiš, podle něhož si Pavel pouze dělá kampaň, potvrdil, že ministerstvo prezidenta do delegace doplní. Pavel v reakci na spory s kabinetem připustil, že ho situace motivuje k opětovné kandidatuře v roce 2028. Severní Korea bude nadále jaderným státem, oznámil to vůdce Kim Jong-un. Dodal, že bude nadále využívat svou pozici jaderného státu, protože v současné komplikované světové bezpečnostní situaci nemá jinou možnost. Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Grossi varoval, že Severní Korea vykazuje velmi znepokojivý nárůst svých kapacit pro výrobu jaderných zbraní.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Jeden získaný bod na mistrovství světa byl pro naše fotbalisty maximum, říká to bývalý reprezentant Milan Luhový. Osobně nečekal, že v konkurenci Jihokorejců, Jihoafrické republiky a Mexika postoupíme na šampionátu ze základní skupiny. Jeden jediný získaný bod ho proto nepřekvapil. Podle Luhového jde o hlubší problém. Tuzemský fotbal podle něho upadá a potřebuje kompletní restart, a to od těch nejmenších.
3: To se musí sestavit tým odborníků celorepublikově, připravit změny komplexně, nechat vystudovat trenéry, vybavit materiálně jednotlivé věci, tělocvičny, tréninkové centra a tak dále, a tak dále.
1: K neúspěchu na mistrovství světa se vyjádřil třeba také předseda fotbalové asociace David Trunda. I on se po vyřazení nároďáku vyslovil pro větší práci s dětmi a mládeží. V pátek by mělo být jasno, maxima kolem 35.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o ní četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou sedmou desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike'a D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Datovky hlásí změnu, primátora Karviné zadržela policie a kemp NHL opět mění klub. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Pišto. Datovky přecházejí na novou státní doménu datovka.gov.cz. Funkčnost systému, jména i hesla ale zůstávají stejná. Akce je součástí vládního plánu sjednotit státní weby kvůli jejich i vaší vyšší bezpečnosti. Původní adresa bude aktivní do konce srpna. Lidé s uloženými hesly v prohlížeči je budou muset na novém webu zadat znovu. Primátor Karviné je v rukou policie, ta ho zadržela poté, co se jí sám přihlásil po návratu z dovolené. Nejdřív ho policisté vyslechli a zároveň taky ukončili celostátní pátrání po jeho osobě, které vyhlásili minulý týden. Wolf, který čelí obvinění v masivní korupční fotbalové aféře, řekl, že ho krok kriminalistu překvapil, protože o své cestě policii předem informoval a byl celou dobu na příjmu. Etická komise FAČRu mu minulý týden kvůli ovlivnění 3 zápasů napařila 12-letý zákaz působení ve fotbale, 3 milionovou pokutu a samotný klub MFK Karviná kvůli kauze vyloučila z první ligy. Slováci jezdí za levnějšími a kvalitnějšími potravinami za hranice. Stát tak přichází ročně o miliony eur na DPH. Obyvatelé slovenského pohraničí utratí v zahraničních obchodech ročně závratných 670 milionů eur, což je téměř 17 miliard korun.
2: Takmer 80% Slovákov v prihraničných okresoch nakupuje v zahraničí minimálne raz mesačne a sú to najmä väčšie nákupy. Najviac ľudí chodí nakupovať do Rakúska, nasleduje Maďarsko, Česko a Poľsko. Ukrajina pre vojnu nebola zaradená do prieskumu. To, že Slováci vo veľkom nakupujú za hranicami, pociťuje štátna kasa. Ročne príde slovenská ekonomika iba na vybranej DPH o 2,5 miliardy korún. Jozef Baloko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: David Kempf se NHL zase stěhuje. Washington totiž poslal českého hokejistu do Buffala výměnou za jiného útočníka Alexe Tuka. Pro předloňského mistra světa z Prahy budou Sabres už pátým angažmá v zámořské lize. Je tu ale ještě fakt, že mu teď končí smlouva a 1. července se tak může stát nechráněným volným hráčem. Rolling Stones pustili do světa další single, jmenuje se Jealous Lover, najdete ho tradičně v rokových zprávách na rockzone.cz. Svoje nové už 25. studiové album s názvem Foreign Tongues vydají 10. července. Konec týdne se nese ve znamení horka a jasné oblohy, maxima až k 37.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o nich četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou sedmou desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pavel se označil za šéfa delegace na summit NATO. KLDR bude nadále jaderným státem a český fotbal potřebuje restart. Jsou to další zprávy a s nimi Pišto. V Česku bude abnormální hic. Meteorologové potvrdili platnost výstrahy varující před extrémním víkendovým vedrem. Už páteční teploty se budou na většině území pohybovat okolo 35 stupňů. Víkend může dosáhnout na 40. Teploty budou s každým dnem stoupat až do neděle. Výstraha má extrémní stupeň nebezpečí. Teploty nad 34 stupňů znamenají velmi vysokou zátěž na organismus, hrozí přehřátí a dehydratace. Lékaři apelují na dodržování pitného režimu a vynechat bychom měli fyzicky namáhavé aktivity. Meteoroložka Jana Hujslová dodává, že teploty budou tak vysoké, že se můžou lámat a ohýbat koleje.
2: Zároveň může docházet ke komplikacím, zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě.
1: Dále taky platí výstraha před požáry. Vlnu večer ukončí v pondělí studená fronta. Prezident Petr Pavel po rozhodnutí ústavního soudu řekl, že je automaticky vedoucím delegace na červencový summit NATO v Ankaře a o své účasti na jednáních si rozhodne sám. Reagoval tak na pondělní krok vlády Andreje Babiše, která ho do delegace původně nezařadila. Pavel uvedl, že ho k podání kompetenční žaloby donutil ministr zahraničí Petr Macinka, který ignoroval všechny kompromisní návrhy. Macinkovo vyjádření, že zásah soudu je pokusem o ústavní puč, označil prezident za slova na hranici šíření poplašné zprávy a možnou pomstu za nejmenování Filipa Turka ministrem. Premiér Babiš, podle něhož si Pavel pouze dělá kampaň, potvrdil, že ministerstvo prezidenta do delegace doplní. Pavel v reakci na spory s kabinetem připustil, že ho situace motivuje k opětovné kandidatuře v roce 2028. Severní Korea bude nadále jaderným státem, oznámil to vůdce Kim Jong-un. Dodal, že bude nadále využívat svou pozici jaderného státu, protože v současné komplikované světové bezpečnostní situaci nemá jinou možnost. Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Grossi varoval, že Severní Korea vykazuje velmi znepokojivý nárůst svých kapacit pro výrobu jaderných zbraní.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jeden získaný bod na mistrovství světa byl pro naše fotbalisty maximum, říká to bývalý reprezentant Milan Luhový. Osobně nečekal, že v konkurenci Jihokorejců, Jihoafrické republiky a Mexika postoupíme na šampionátu ze základní skupiny. Jeden jediný získaný bod ho proto nepřekvapil. Podle Luhového jde o hlubší problém. Tuzemský fotbal podle něho upadá a potřebuje kompletní restart, a to od těch nejmenších.
3: To se musí sestavit tým odborníků celorepublikově, připravit změny komplexně, nechat vystudovat trenéry, vybavit materiálně jednotlivé věci, tělocvičny, tréninkové centra a tak dále a tak dále.
1: K neúspěchu na mistrovství světa se vyjádřil třeba také předseda fotbalové asociace David Trunda. I on se po vyřazení nároďáku vyslovil pro větší práci s dětmi a mládeží. V pátek by mělo být jasno, maxima kolem 35.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Good evening.
1: Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o nich četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou sedmou desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Hezky vám ráno, jestli jste stejně tak zbytý jako já, no tak pěkně potěš teda, ale při pátku 26. června, co chceme, když teploty jsou takhle vysoký. Víš to, ty jsi tady byl o půl hodiny dřív, ty jsi taky nemohl spát, jo, nebo jako si koukal
1: na fotbal? Ne, mě se spalo dobře,
0: jo?
1: No, no, ale ku podivu jsem stal na první budík, což se mi málo kdy stane.
0: Aha.
1: Aha, no a to je celá příhoda.
0: Tak to je hezké, no, tak aspoň někdo se vyspal, no. Hezký ráno.
1: Dobrý ráno. Je Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. Dlouhý název. No a startuje Mighty Sounds na Čapáku v Táboře. Pozor, neples Čapák a Čapák, to jsou dvě jiné věci. A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: 60 lidí evakuovali kvůli požáru areálu v Pardubicích. V Polsku se srazil osobní vlak s nákladním a Patrik Šik končí reprezentační kariéru. Hasiče zaměstnal požár průmyslových areálů v Prostějově. 60 lidí museli včera evakuovat. Hořelo ve filtračním zařízení. To museli hasiči po skrocení plamenů rozebrat, aby se dostali ke skrytým ohniskům a zabránili šíření. Při práci využili termokameru. Při požáru se nikdo nezranil. Škoda je přibližně odhadnutá na 1,5 milionu korun. Její výše se ale bude ještě upřesňovat. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel. Děti si dnes jdou pro vysvědčení a pak už se vydají na prázdniny. Ty letošní jsou navíc o 4 dny delší, pokračuje Martina Kroá.
3: Třídní učitelka šestáků jedné pražské základní školy Markéta Zábranská řekla, jak to letošní vysvědčení bude vypadat.
4: Máme několik žáků, kteří dostanou samé jedničky a taky máme mnoho žáků, kteří dostanou vyznamenání. Takže vysvědčení bude pěkné. Bude tam sice i pár trojek, ale trojka je dobrá známka a přechod z 5. do 6. třídy na 2. stupeň je velice náročný.
3: Školáci si letos užijí nejdelší letní prázdniny v příštích 5 letech.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na severozápadě Polska se v podvečer srazily 2 vlaky. Nehoda si vyžádala 2 zraněné. Dohromady v obou vlacích cestovalo okolo 200 lidí. Na místě zasahovalo 16 hasičských jednotek. Doprava v oblasti byla přerušená.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Útočník Patrik Šik oznámil konec v reprezentaci. Kariéru ukončil po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa v Americe. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle něj navíc a potřebuje změnit řadu věcí. Šik v dresu reprezentačního A mužstva debutoval v květnu 2016. Útočník Leverkusenu si za nároďák připsal 56 startů a zaznamenal 26 branek. Pecka Wonderwall by se dodatečně mohla stát oficiální hymnou Anglie na současném fotbalovém šampionátu. Tuhle myšlenku podpořil i sám kytarista Oasis a autor Noel Gallagher. Nápad na povýšení hitu kapely z roku 95 se zrodil po zápase Anglie a Chorvatska, kdy ostrované přehráli svého soupeře vysoce 4-2. Fanoušci pak začali na tribunách naprosto spontánně zpívat Wonderwall a tak nějak z toho vyplynulo, že by tak mohli činit po každé výhře.
0: No, mám přehřátej mozek, no, jsem se kouknul do jiný hodiny.
1: Ale papadou už budou za hodinku, veček si povíme
0: tak samozřejmě. Tak si pustíme Oasis a Wonderwall.
1: A tak všichni, hele, všichni, kdo z nás nespíval ve 2 ráno u jukeboxu Wonderwall, že jo?
0: To teda já ne.
1: Všichni známe, no jo, tak ty jsi takový suchár, viď?
0: Ne, já jsem Oasis člověče nikdy neměl rád, mě to nikdy jako
1: nesedlo. Ale to úplně jedno, jestli máš nebo nemáš
0: jo,
1: rád.
0: Takhle,
1: ale
0: jako jestli jsem se to pobrouknul, tak možná.
1: Každý mu se to stalo.
0: Možná, jo. No. Tak jak bude?
1: Jasno, teplo. 37.
0: Horko, no, usmažíte se dneska. A možná i na těch silnicích, protože dneska začne opravdu peklo. Všichni vyrazejí na ty dovolený do těch destinací letních. D5, 80. km na Prahu, pozor, převrátilo se tam osobní auto na bok. Je to na nájezdu na dálnici. Trasa se Znojma na Pohořelice u Kašence, osobní auto se Zhrnou. No a ještě pozor na příjezdu do Prahy z Cínovecké, je to u sjezdu na Ďáblice, tady stojí Ukrajince, kamion s defektem.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.
0: A já si myslím, že dneska nebudu blbnout jenom já. 6.05, pěkný ráno.

0: Tak pojďme ještě, dokud se to dá.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Kamion s defektem je na příjezdu do Prahy v Cínovecké ulice u sjezdu na Ďáblice, takže tam opatrně. V Ostravě u křižovatky ulic 28. října na drážní bloku je provoz vykolejená tramvaj a D1 od Vyškova na Kroměříž Bacha je tam poruchaný kamion na 236. kilometru.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
7: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

0: Tak Macha v Praze na Vinohradský před zastávkou Jana Želivského do centra, osobně auto s autobusem. No a my jdeme za fotbalem a taky za třema ségrama. 6.29.
1: Yeah. Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. Fotbalista Japonska na mistrovství světa remizovali v Dallasu se Švédskem 1-1. Japonci postupují jako druhý tým skupiny F. Skupinu ovládlo Nizozemsko, které v druhém souběžně hraném duelu porazilo poslední Tunisko 3-1. Japonci si v úvodním kole vyřazovací fáze zahrají v pondělí s Brazílií. Švédsko se zařadí mezi 8 týmů s nejlepší bilancí ze třetích míst a postoupí také. Fotbalisté Ekvádoru porazili už jistého vítěze skupiny E Německo 2-1 a slaví z třetího místa postup. Fotbalisté Pobřeží slonoviny poprvé postoupili do vyřazovací fáze. V závěrečném utkání skupiny E v Filadelfii zdolali Curaçao 2-0 a skončili druzí za Německem. V ranních zápasech porazilo Turecko Spojené státy 3-2 a zápas Paraguay-Austrálie skončil bez branek. Dál tak jdou Spojené státy a Austrálie a Paraguay ze třetího místa. Turecko se 3 body na mundiálu končí.
1: Radio Rockzone.
0: Na ty teploty 23 a 20 stupňů venku.
3: Je 8. duben, 63.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak hustý provoz dneska očekáváme samozřejmě v průběhu celého dne, protože budete frčet pryč, ale zatím to vypadá tak, že to ještě jede. No nicméně máme teprve půl sedmí, tedy po půl sedmí. Dopravní nehoda v Praze Vinohradská před zastávkou MHD Žilivského, je to směrem do centra. Tady osobák s autobusem, počítejte s omezením, ale zdržení je zatím minimální. Co se nám plní, tak o trošku níž, tak Černokostelecká Vinohradská směr centrum, tam je to taková ta ranní klasika, která potrvá až do sedmýho. D35 277 km od Ostravy na Olomouc, pozor, jsou tam chodci na vozovce.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: No jakže to bude vypadat dneska s tím počasím, tak teploty poměrně vysoký, aktuálně 23 stupňů, počítejte s tím, že se moc dneska taky neochladíme, dneska bude nejvyšší teploty dosahovat jakýkoliv teploměr na 32 až 37 stupňů. Bude jasno. Jinak v noci na sobotu nevyspíme se možná zase, protože teploty klesnou na nějakých 20 stupňů a bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 39.
0: Radio Rock Zone.
2: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe. Legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První. Výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
3: Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o nich četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou sedmou desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá stavba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak ještě pár dní a už tady budete mít novou desku kapely Rolling Stone. Samozřejmě už jednu pecku si tady hrajeme na Radio Rock Zone. A vy se když tak podívejte do tý Rock Zonesky 12, top 12, což jsou takový ty vlastně v podstatě novější hity. A vy je hrajete tak, jak je máte, samozřejmě my je hrajeme tak, jak je máte oblibě. Takže když tak zahlasujte pro tu vaši pecku. No a my si za chvilku dáme YouTube anebo Foo Fighters.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Hezký horký ráno, přátelé, 6.46, jak to vypadá, Kubo?
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze na Vinohradské ulici před zastávkou MHD Jana Želivského do centra se srazlo osobní auto s autobusem. Počítejte s omezením, zdržení je zatím minimální. Doprava vázne v obou směrech na příjezdech do Štěrboholubo jižní a Štěrboholské spojce. A také na Holeševičkách do centra. Z Global Assistance, Kuba.
0: Pozor v Lubenci, což je na křižovatce ulic Chýžská, Pražská, tam osobní auto s dodávkou a ještě v Liberci Zákopnická ulice probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, počítejte s omezením.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
10: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus? Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
13: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
12: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
13: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
12: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Kaiser Chiefs za chvilku, taky Doors 6.59, no a máme pro vás informace, tak pěkný ráno, Adriana slaví svátek a taky Adrian, no a Pešto, ten slaví taky.
1: Dobrý ráno, co slavím?
0: No svátek.
1: Ne.
0: Jo, ne? Pátek.
1: Není co slavit, tak při pátku. A kam se dneska dá podívat za muzikou? Jetbeat hrajou ve Vagónu v Praze nebo na atletickém oválu v Úvalech. Dneska hrajou Dimitri, Arakain, Loco Loco a Checkpoint. A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na pražském Žižkově hořel byt, Paříž má kvůli vedrům plné nemocnice a sucho na Slovensku ohrožuje stále víc obcí. Na pražském Žižkově dnes brzy ráno vyhořel byt. Hasiči z domu evakuovali 45 lidí a 15 jich zachránili. 4 předali do péče zdravotnických záchranářů. Pro evakuované přistavili hasičský autobus. Po uhašení ohně objekt odvětrávají. Nemocnice v Paříži praskají ve švech. Kvůli současným rekordním vedrům má francouzská metropole naplněné kapacity. Dnes proto sáhne k některým preventivním opatřením. Například odpoledne zakáže pití alkoholu na veřejnosti. Od 18 hodin i jeho prodej. Hrozí i zrušení některých kulturních akcí. Francie se stejně jako další evropské země potýká s rekordními teplotami. Středa se s průměrem denních a nočních teplot stala se 30 stupni Celsia nejteplejším dnem historie. Sucho na Slovensku ohrožuje stále víc obcí. Starostové tvrdí, že pokud si někdo napustí 30-kubíkový bazén, tak za jeden víkend je vesnice bez vody. Stává se už pravidlem, že lidé musí chodit k cisternám. Vody je totiž málo a obecní rezervoáry se vyprazňují rychleji, než se stihnou doplnit.
3: Meteorológovia varujú, že nedostatok vody sa bude ešte prehlbovať. Situáciu zhoršia horúčavy a zasiahnu celé Slovensko. Viacej obcí už obmedzuje dodávky pitnej vody, napríklad len na 4 hodiny denne, a to najmä v južných častiach krajiny. Je to kvôli ľuďom, ktorí si zavlažujú trávniky, umývajú autá a napúšťajú veľké bazény. Podľa odborníkov by mali obce vodou šetriť ešte v čase, keď je dostupná, nie až vtedy, keď nastanú problémy. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
2: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: V Berouně dnes začíná vrcholný ženský golfový turnaj. Prague Ladies Open se tam koná už po 7. a i letos tam bude velké zastoupení českých sportovkyň. Ty se ale budou muset potýkat s mimořádně tropickými teplotami. Meteorologové předpovídají na finálovou neděli až 37 stupňů. Ředitel golfového areálu Royal Golf Beroun Vojtěch Matějíček nám řekl, že počasí komplikuje i údržbu pažitu.
4: My jsme to viděli na přelomu května června, když přišly ty deště, tak jak se to hřiště obrovsky zvedlo. A teďko každý den je to problém, ta kapacita dostat vodu na to hřiště tak je limitovaná. A i naši pánové z údržby musí začínat velice brzo ráno, než přijdou ta horka, tak aby stihli veškerý práce. Takže je to komplikace velká.
1: Prague Ladies Open se prezentuje jako turnaj pro celou rodinu. Na místě bude i dětský program, a to v souvislosti s koncem školního roku. Papa Roach se vrací do Česka, hvězdy Rock for People dorazí do pražského O2 Univerza. Americká kapela v čele s Jacobem Shedixem tam zahraje ještě tento rok, a sice 24. listopadu. Učiní tak v rámci svého Rise of the Roach turné. Stupenky jsou už v prodeji. Dnes čekejte jasno, místy polojasno, maxima až do 37.
0: No a my jdeme na silnice, jak jinak, samozřejmě nějaký karamboly tu jsou. Uhersko-Hradičsko ve Starém Městě, Kostelenská ulice, je tam nehoda. Na Břeclavsku z Hrušovan nad Jevišovkou na Mikulov, je to výjezd z Březí, 2 osobní auta. A v Liberci Zákopnická ulice probíhá vyšetřování nehody 2 osobních aut. Ve větších městech už samozřejmě dopravní špička, takže kolony.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak poměrně horký den dneska nás čeká, ano, už aktuálně v tuhletu chvíli teploty kolem 24 a 20 stupňů. No a společně s tím myslím taky varování, protože přicházejí v důsledku těch návštěv klimatizovaných místností i angíny letní.
1: Doprava z Global Assistance.
0: Takže opatrně na to, samozřejmě pokud někam teď vyrážíte, tak jeďte opatrně, protože já tady mám pro vás další informace z dopravy. 7 hodin a 17 minut, informace pro vás opět má pro tuhle chvíli Kuba. Hezký ráno.
2: Ahoj Mišáku, krásné ráno. Na Pražském okruhu u Barandova na cestě k letišti vázne doprava kvůli ještě jednou. Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na Pražském okruhu u Barandova na cestě k letišti vázne doprava. Bouralo se na Patočkově ulici na cestě od Vypichu před sjezdem do tunelu Blanka. Zdržíte se do 5 minut kvůli dopravní nehodě na Jeremiášově ulici ve směru na Řepy za sjezdem z Rozvodovské spojky. A ucpaný už je Nuselský most směrem do centra. Z Global Assistance, Kuba.
0: V Lubenci křižovatka Chyžská Pražská, osobní auto s dodávkou. Pozor, v Liberci Zákopnická probíhá vyšetřování nehody. No a ještě na Břeclavsku z Hrušovan nad Jevišovkou na Mikulov, je to výjezd z Březí, dvě osobní auta.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například proud, obrač proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu.
5: Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvedl. Rychlostí blesku.
6: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
11: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

Vypsaná fixa, bylo to jistý jako další takový novinkový hit pro letošní sezónu letní. No a pojďme dál, Alter Bridge, dáme si Isolation.

0: fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
1: A rovnou jdeme na fotbal. Jak se to hraje? 7 hodin 25 minut.
2: Dobré ráno. Útočník Patrik Šik oznámil konec v reprezentaci. Kariéru ukončil po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa v Americe. 30letý nejlepší střelec současného národního mužstva uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle něj navíc a potřebuje změnit řadu věcí. Šik v dresu reprezentačního A mužstva debutoval v květnu 2016. Útočník Leverkusenu si za nároďák připsal 56 startů a zaznamenal 26 branek.
0: Radio Rock Zone.
1: Tak tady opravdu teda dneska jako opravdu perlim, protože jsem vám řekl 25 a ono je 29, teda teďka aspoň ne 3 minuty, opravdu ty zprávy ze sportu nebyly. Offspring, Jet, no a myslím si, že nebudu dneska blbnout sám. Horko opravdu je aktuálně 24 stupně.

0: Tak jdem se někam podívat, kam o víkendu, protože je spousta akcí, tak jednak za vízo můžete klidně do některé ze zoologických zahrad, třeba Praha, Jihlava, Hluboká. Devátý ročník historických slavností v Kvasinách oživí sobotu 27. místní dějiny velkolepou bitvou, šermířskými turnaji, hudbou a ohňovou show. V tomhle vedru to bude opravdu hezký. Obléhání strážního hradu Wartenberg na severu Čech připomene 600. výročí obsazení městečka a hradu syročími vojsky z roku 1426. Než se tak stane, oproti husitům se postaví stoupenci uherského, římského a českého krále Zikmunda Lucemburského. Akce trvá 27.6. od 9 do 21 hodin. No a pak tady máme trošku letadel. Tradiční letecký den aeroklubu Břeclav proběhne o víkendu 27.28. Program leteckého dne Břeclav od 10 do 13 nějaký vyhlídkový lety, hlavní letecké ukázky mezi 13 a 16 hodinou a vyhlídkové lety a pozemní program 16 až 18.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assista.
0: Máli se zase podíváme, jak lítáte po silnicích, samozřejmě ve větších městech už máme ranní špičku, takže kolony. V Pardubicích Kyjevská u nemocnice havárie dvou osobních aut, na Písecku z Milevska do Chyšky odbočka na Zhoř, osobní auto v Příkopu, takže tam bacha. Z Jičína na Turnov v Chotěvicích osobní auto s motorkářem, v Praze na Kamíku Lhotecká, Hasova osobní auto srazilo, chodce tam opatrně.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o nich četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou sedmou desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike'a D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na rádiu Rock Zone.
0: A zítra máme Bloodfest, tedy na letišti v Hradci Králové v parku 360, tak dneska si dáme taky ve vysílání po 9. hodině den s Bloodfestem, takže každou hodinku jedna pecka. Tak teď začnu třeba já, ale jenom tak mimo. Youngblood, Zombie, výborná věc.

0: Tak večer možná nějaký to kino by se hodilo, samozřejmě myslím tím letní, tak třeba letní kino Lisice, Top Story 5, Příběh hraček.
1: Kvalita, která nestárne, ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
0: No a u nás si dáme teďka svíty, takže 7.45, pěkný vám ráno páteční. A, no a za chviličku to začne, no. Poslední

0: Tak nejvyšší teploty dneska 32 až 37 stupňů, počítejte s tím a hodně pijte.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A my se taky podíváme na to, jak se jede, Kubo.
2: Ahoj Mišáku, krásné ráno. Na příjezdu do Prahy po dálnici D10 od Mladé Boleslavy boudala dvě osobní auta na druhém kilometru. Kolona má zhruba 2 kilometry a narůstá. Na Nuselském mostě v Praze do centra je fronta na 10 minut. Boudalo se na Podolském nábřeží na cestě z centra před Jeremenkovou. Na Kamíku na Lhotecké ulici u Hasovy se srazilo osobní auto s chodcem. Na místě jsou záchranné složky. A na dopravní nehodu pozor také na Patočkově ulici před Blankou na cestě od Vypichu. Zdržíte se tam kolem 5 minut. Z Globa Assistance, Kuba.
0: Na Břeclavsku ve Velkých Pavlovicích pozor v Dlouhé ulici. Je to před kruháčem, osobák s motorkářem. Karlovy Vary, Svobodova ulice na křížení se Školní, dvě osobní auta.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.

0: No a my dáme 8 hodinu ranní dětem, za chvíličku začne poslední zvonění a samozřejmě vyrazí kam, no, na prázdniny, že jo, samozřejmě na chalupy, na tábory, k moři a všude možně. Samozřejmě s nima taky rodiče, ano, tak to budou zase cesty plný ulic, tedy cesty plný aut. No nicméně, i k tomu všemu se dneska tady samozřejmě budeme věnovat. Piš to, hezky ráno.
1: Dobré ráno. Já bych se rád pověnoval tady Mighty Sounds, který dneska startuje na letišti Čápův dvůr u Tábora.
0: Ono toho startuje strašně moc.
1: No jasně, prostě Bezin nás... Firefest odstartoval včera už.
0: Vemte si, já nevím, nějaký kanister prostě s vodou, Mystic Skate, Punkfest Hnačov, je toho celá spousta.
1: Strašná spousta, tak rockzone.cz, sekce Club Life, tam si můžete v klidu vybrat a my pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Policie posílila kontroly v pražské zoo, se narodil pravnuk Lachtana Gastona a Muchová je v semifinále v Bad Homburgu. Kolem silnic a dálnic se to bude hemžit policisty. Strážci zákona posílili s koncem školního roku kontroly. Cílem je přispět k bezpečnosti a plynulosti provozu během jednoho z nejvytíženějších období roku. Náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch připomíná, že častou příčinou nehod je nepozornost při řízení. Roli ale může sehrát také úmorné vedro.
3: Ty vysoké teploty spojené s vyšší intenzitou provozu o prázdninách opět znamenají zvýšené riziko vzniku dopravní nehod, a to i na těch hlavních silničních stazích, takže tady opravdu je potřeba myslet na to, aby jsme si dávali určité přestávky, pokud cestujeme někam dál, aby jsme dodržovali nějaký pitný režim a podobně.
1: V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se policisté ode dneška zaměří především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zoo Praha má roztomilý přírůstek. Narodil se malý Lachtan jihoafrický. Jedná se o pravnuka legendárního Lachtana Gastona, který uhynul v důsledku povodní v roce 2002 a stal se v zoo symbolem této události. Mládě samečka se narodilo 5. června. Podle chovatelů si začíná hrát. Návštěvníci si ho budou moci v pražské zoo prohlédnout přibližně v polovině srpna. Počet potvrzených obětí po zemětřesení ve Venezuele stoupl na 235. Průběžná bilance hovoří o více jak 4000 zraněných. Americká armáda oznámila, že na podporu záchranných operací nasadí 2 vojenské lodě, letadla a vrtulníky. Řada zemí, včetně Česka, přislíbila Venezuele pomoc a vyslání týmů pro hledání zavalených lidí, kterých jsou stovky. Některé týmy se už vydaly na cestu. V českém takzvaném USAR týmu bude 68 lidí. Do 3 dnů by na základě požadavku Venezuely mohla do zasažené země vyrazit také česká zdravotnická jednotka.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenistka Karolína Muchová jede na vítězné vlně. V Bad Homburgu postoupila poprvé v kariéře do semifinále turnaje na trávě. Světová jedenáctka zdolala po obratu Tausonovou z Dánska. O postup do finále wimbledonské generálky se turnaje nová čtyřka utká s Rumunkou Ruseovou.
0: Je to dobře teďka.
1: Je to výborně. Pecka Vandruhol by se dodatečně mohla stát oficiální hymnou Anglie na současném fotbalovém šampionátu. Tuhle myšlenku podpořil i sám kytarista Oasis a autor Noel Gallagher. Nápad na povýšení hitu kapely z roku 95 se zrodil po zápase Anglie a Chorvatska, kdy Ostrované přehráli svého soupeře vysoce 4-2. Fanoušci pak začali na tribunách naprosto spontánně zpívat Wonderwall a tak nějak z toho vyplynulo, že by tak mohli činit po každé výhře.
0: Nebreč, tak jak bude?
1: Výborně bude, to nejsou slzy, to je pot.
0: Kolik sněhu napadne?
1: No, to nevím, dál. Nejvyšší teploty do 37 stupňů, mám pokračovat, nemám.
0: Ne, nepokračuj, já k tomu dodám nějaký informace z dopravy.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.
0: A ty budou stručný, jeďte opatrně.

0: Avantasie nebo Avantage, jak chcete, 8 hodin 12 minut, dáme si Deep Purple, vybral jsem pro dnešní ráno.
1: Pořád jako nový, ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
0: Pecičku Perfect Strangers.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: No a jak jedeme? V Jihlavě, Havlíčkova ulice, došlo tam k nehodě dvou osobních aut, takže tam opatrně. Bubenecký tunel směrem na Břevnov, je tam poruchaný auto, takže tam taky bacha. Víc informací má Kuba, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, krásné ráno. V Praze na Vinohradské ulici před zastávkou MHD Jana Žilivského na cestě do centra se srazil osobák s autobusem. Čekejte omezení, zdržení je tam zatím minimální. Na Kamíku na Lhotecké ulici u křižovatky s Hasovou srazil osobák chodce. Projíždějte kolem opatrně. Co se týče zdržení, popojíždět budete kolem 10 až 15 minut v kilometrové koloně na Bělohorské ulici z centra před Vypichem. Ucpává se i Nuslovský most do centra a v protisměru Vilznova před muzeem. A silnější provoz řidiče hlásí také z Vídeňské ulice ve směru z centra před Zálesím. Z Global Assistance, Kuba.
1: Z Mladé Boleslavy na Jičín, pozor, odbočka na Chotětov, tady dvě osobní auta na Jablonecku ve Smržovce, hlavní ulice, dvě osobní auta taky a na Břeclavku, na Břeclavsku, ve Velkých Pavlovicích, dlouhá ulice před kruhovým objezdem, osobák s motorkářem.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rockzone.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
10: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Elišku, pro za chvilku, ale my se teďka přesuneme opět do dějiště fotbalového šampionátu.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
0: Když to pro vás má nějaký info, hezky ráno.
2: Dobré ráno. Fotbalisté Japonska na mistrovství světa remizovali v Dallasu se Švédskem 1-1. Japonci postupují jako druhý tým skupiny F. Skupinu ovládlo Nizozemsko, které v druhém souběžně hraném duelu porazilo poslední Tunisko 3-1. Japonci si v úvodním kole vyřazovací fáze turnaje zahrají v pondělí s Brazílií. Švédsko se zařadí mezi 8 týmů s nejlepší bilancí ze třetích míst a postoupí také. Fotbalisté Ekvádoru porazili už jistého vítěze skupiny E Německo 2-1 a slaví z třetího místa postup. Fotbalisté Pobřeží Slonoviny poprvé postoupili do vyřazovací fáze. V závěrečném utkání skupiny E ve Filadelfii zdolali Curaçao 2-0 a skončili druzí za Německem. V ranních zápasech porazilo Turecko Spojené státy 3-2 a zápas Paraguay-Austrálie skončil bez branek. Dál tak jdou Spojené státy a Austrálie a Paraguay ze třetího místa. Turecko se třemi body na mundiálu končí.
1: Radio Rock Zone.
0: Tak když se tak podívám na ten festival fotbalovej, můžu to tak nazvat, tak Švédové a Japonci teda překvapili docela. 8:29. Somebody saw you at the station. You had your suitcase in your hand.

0: Jukneme na počasí za chvilku, ale nejdřív samozřejmě opět silnice. No.
1: Radio Rock Zone, doprava z globála.
0: A nejhorší situace bude asi odpoledne a k večeru a potom zítřek ráno, to budete odjíždět úplně všichni. Tak pojďme, Barrandov, Treglova ulice na křižovatce do Klukovic, osobní auto s tramvají tam bacha. D6 první kilometr směr Karlovy Vary, bacha, je tam porouchaný auto. Na Praze západ na výjezdu z Jesenice na Modletice, dvě osobní auta. V Plzni rodinná ulice, dejte pozor na nehodu, taky dvou osobáků. A ještě v Brně Žarešická na křižovatce s Jedovnickou, dvě osobní.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Aktuální teplota kolem 24 stupňů, tedy samozřejmě někde to může být méně, ale teploty dneska vysoký. Počítejte s tím, že teploty můžou vystoupat až na 37 stupňů, na severovýchodě jenom 31. Pojďme na noc, nižší teploty, ty budou 21 až 16, v údolích kolem 14. No a zítra sobota, teploty až do 39, bude jasno až skoro jasno, neděle dokonce teploty až 35 až 40. Takže, no, ochlazení by mělo přijít příští týden.
2: Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem. A tuhle jsem o nich četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou sedmou desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike'a D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Na ode mě všechno, 8 hodin 46 minut.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jdeme se podívat na silnice, vy samozřejmě bacha, protože dneska bude spousta policejních hlídek. Jak to vypadá s dopravou, kolonama, Kubo?
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. 2,5-kilometrová kolona se táhne na výjezdu z Prahy na Chomutov před sjezdem na letiště. Na Barandově na Tréglově ulici u křižovatky s ulicí do Klukovic došlo k nehodě osobáku a tramvaje. Bouralo se také v Běchovicích, na ulici Mladých Běchovic před Českobrodskou. A dopravní nehoda osobáku s chodcem se došetřuje na Praze 4 na Lhotecké ulici u křižovatky s Hasovou. Z Global Assistance, Kuba.
0: Tak velice silný provoz v Praze, ale i ve větších městech začne za chviličku, protože to už děti vyzvedneme samozřejmě ze škol s tím vysvědčením. Popřeju vám hezký prázdniny, s kým se neuslyšíme, no samozřejmě s někým zase zítra tady po 7 hodině. Teď už to máš.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.
11: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Ale však ho nehaj.
1: Já jsem to asi celý ten život nerozuměl, až teď by to tam na mě jako se vyto.
2: Tak děkuju, já jsem to doteď nevěděl, co tam je.
0: Ale však ho nechaj.
1: Adrian a Adrian mají svátek, krásný pátek. Vidíš, jak já jako rýmuju hned takhle po ránu. S vámi Tomáš Frede, taky Pišto, no gratulujeme k úspěšnému završení školního roku, moc se neožerte, rodiče. Pojďme si dát nějaké zprávy.
2: No, chtěl jsem se tě zeptat, jaký první slovo tě napadne jako rýmovačka na slovo čumák, ale nechme to bejt.
1: No, čtvrtníčku v sitcom, kde on byl gynekolog a byl profesor docent Čudák. No, tak ten mě napadl jako
2: to
1: třeba.
2: To si z toho dobře vybrusil.
1: Gynekolog Čudák. No a dál?
2: Kafe v lese, Analog Killer a Ocean Sleeper. Večer, samozřejmě.
1: Jasně.
2: No a nebo v Úvalech, viděl jsi, že v Úvalech je atletický ovál?
1: V Úvalech ovál, to mě nikdy nenapadlo.
2: No, tak tam je čeče.
1: Hezký. Mám pocit, že jsme takový slovní hračičkové dneska při pátku. Úvalský ovál.
2: No, dneska tam budou Dimitri, Arakain, Loco Loco a Checkpoint.
1: Jasný, co jiného.
2: Počkej, není
1: na oval.
2: To tam někde, jak mají zkušebnu, kucí z divokýho byla?
1: Jako u špinavců?
2: No.
1: Já ti nevím, já už jsem tam nebyl tak drahně let, že jsem možná i zapomněl.
2: Tam jsme naposledy možná byli spolu, když jsme se poznávali.
1: To jsme se poznávali dva dny a tak dále.
2: A pak jsme se už poznali, jo.
1: Vietnamskou večerku tam si pamatuju, když jsme kupovali v 9 ráno další víno.
2: Ano, je to tak. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Dobrý časy.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: V Polsku se srazil osobní vlak s nákladním, na Floridě byl popraven 74-letý vězeň a Šik končí reprezentační kariéru. Děti si dnes jdou pro vysvědčení a pak už se vydají na prázdniny. Ty letošní jsou navíc o 4 dny delší, pokračuje Martina Kroá.
4: Třídní učitelka šestáků jedné pražské základní školy Markéta Zábranská řekla, jak to letošní vysvědčení bude vypadat.
5: Máme několik žáků, kteří dostanou samé jedničky a taky máme mnoho žáků, kteří dostanou vyznamenání. Takže vysvědčení bude pěkné, bude tam sice i pár trojek, ale trojka je dobrá známka a přechod z páté do šesté třídy na druhý stupeň je velice náročný.
4: Školáci si letos užijí nejdelší letní prázdniny v příštích 5 letech.
2: Na severozápadě Polska se v podvečer srazily dva vlaky. Nehoda si vyžádala dva zraněné. Dohromady v obou vlacích cestovalo okolo 200 lidí. Na místě zasahovalo 16 hasičských jednotek. Doprava v oblasti byla přerušená. Na Floridě popravili nejstaršího odsouzeného v historii tohoto státu. Muži bylo 74 let. Odsouzený byl v 90. letech za smrtelné pobodání své manželky. Za necelé 3 týdny má být v tomto státě na jihu Spojených států popravený další 74-letý muž. Odsouzený byl za vraždu ženy, se kterou se seznámil na silvestrovském večírku a několik hodin na to ji zabil. V celých Spojených státech byl nejstarším popraveným člověkem 83-letý muž, který byl v roce 2018 popravený v Alabamě za zasílání poštovních bomb. Výbuchy zabily federálního soudce a advokáta za občanská práva černochů.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Útočník Patrik Šik oznámil konec v reprezentaci. Kariéru ukončil po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa v Americe. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle něj navíc a potřebuje změnit řadu věcí. Šik v dresu reprezentačního A mužstva debutoval v květnu 2016. Útočník Leverkusenu si za nároďák připsal 56 startů a zaznamenal 26 branek. Papa Roach se vrací do Česka. Hvězdy letošního Rock for People dorazí do pražského O2 Univerza. Americká kapela tam zahraje ještě tento rok, a sice 24. listopadu. Učiní tak v rámci svého Rise of the Roach Tour. Vstupenky už jsou v prodeji. Dnes čekejte jasno, přechodně pole jasno, maxima kolem 35.
3: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: V rychlosti ještě doprava v Praze v Čakovicích v Cukrovarské ulici u křižovatky s ulicí k přejezdu bourala dvě osobní auta. Projedete Kyvadlově na dálnici D55 na 50 km ve směru na Hodonín. Dejte pozor na porouchanou motorku. No a v Brně v Milíčově ulici před Královopolským tunelem stojí odstavený nákladní auto. Počítejte s omezením. Mám pro vás Def Leppard, Dana Landu, taky Sum 41.
3: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: OK, tak pojďme se podívat na situaci v dopravě. Informace má Kuba, tedy ohledně pražské dopravy. Čau.
2: Dneska ráno do Rock Zonu. Stále dejte pozor na Barandově v Praze, v Tréglově ulici u křižovatky s ulicí do Klukovic. Došlo tam k nehodě osobáku a tramvaje. Provoz je omezený částečně. Co se týče kolon, zdržíte se například na Nuselském mostě do centra. Tradičně i v protisměru před muzeem. Ucpaná je i Ječná před IP Pavlova. A okolo 5 minut budete popojíždět na Bělohorské ulici před Vypichem z centra. A dopravní nehoda překáží částečně v Běchovicích na ulici Mladých Běchovic před Českobrodskou. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuba, díky.
0: Rockzone, počasí.
1: Co se počasí týče, tak je potřeba být v pozoru. Už v tuhletu chvíli 29 stupňů, samozřejmě jasno, dnešek bude opět jasný, během dne místy přechodně až polojasno. Teploty 32 až 37 stupňů na severovýchodě kolem 31. V noci to zůstane na 20 stupních, no a zítra už přichází inferno, když v podstatě už je v těchto dnech, nicméně zítřek bude opět jasný nebo skoro jasný během dne. Zejména na západě přechodně polojasno, teploty až 39 stupňů, prosím pěkně, opatrně. Tak, o víkendu nás taky čeká Youngblood a jeho festival v parku 360 v Hradci, tak si dáme jednou Youngblooda, mám pro vás taky Yellow Card společně s Good Charlotte.
0: Radio Rock Zone.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
12: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Krátce po půl desátý, jdem se na to podívat. Při pátku samozřejmě startují festivaly, určitě asi budou i nějaký klubovky, tedy z festivalu v Plzni, nebo respektive ve Spáleném Poříčí, Bezim Firefest, v táboře letiště Čápův dvůr, klasika, legendární festival Mighty Sounds. Co se Prahy týče, v Café v lese Ocean Sleeper a taky Analog Killer ve Chvalském zámku, nebo respektive v jeho areálu, Česká rock harmonie. Nevím, co si pod tím představit, ve vagonu Jetbeat, Modrý opici Gloom, Kryptor, Doktor Triceratops a taky Zákristie. V Bystru Vlaštovka v Klatovech, Dan Bárta s Ilustratosférou, v letním kině Houščka, Tři sestry Open Air, což je Stará Boleslav, v Úvalech na atletickém oválu Dimitri Arakain, Loco Loco Checkpoint. To je nabídka tedy od nás pro dnešní den. Posílám Nickelback.
0: Radio Rock Zone. Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
2: Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o nich četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou 7. desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike'a D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Dáme ještě jednu rychlou, krátce před 9:45, pardon. Dejte pozor, v Kroměříži ve Velehradské ulici na Kruháči s Březinovou srazilo 8 autocyklistů, počítejte se mezi ním. Na Českolipsku za výjezdem z DOX směrem na Mimoň havarovala dvě auta, počítejte se mezi ním, projedete s opatrností. No a na výjezdu z Hodonína na Veselý nad Moravou na kruhovém objezdu u Pánova překáží provozu porouchaný nákladní auto, dálnice je neprůjezdná.
0: Rádio Rock Zone.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.

0: Vladí to Radio Rock Zone, tohle jsou Papa Roach, kteří samozřejmě ještě jednou letos dorazí do České republiky, jako vždycky samozřejmě vám neřekneme přesné datum, protože...
1: Ale jo, 24. listopadu přece.
0: Samozřejmě vám řekneme vždycky přesné datum, protože obzvlášť někteří jsou tu zde proto, aby vysílali jasné signály, že by na ten koncert chtěli jít.
1: Když mi někdo pošle lísky, prosím vás.
0: Samozřejmě někdo pošle lísky, prosím vás.
1: Kdo to poslouchá tady? Pořadatelé.
0: No, neboj, dočkej času jako husa, nějaký minuty do desátý, my je potřebujeme, protože máme o čem.
1: Je to tak, dobré, pravé, ráno, ledne, a pojďme rovnou se optat tu zásadní otázku, naposledy v tomto týdnu, kdo má dnes narozeniny?
0: Ano, je to tak, kdy a kým? Tak schválně, tady je to trošku tajenka hnedka pro začátek, protože ty jsi mi napsal jenom název songu, ale ano. Ne interpreta.

0: ani to oni nezměnili, prostě neuhnuli ani o píť, jenom
1: ale
0: tam prostě...
1: Ale ty to na střih teda.
0: No tak samozřejmě, rytmus v těle, to je jasný, řeč je o... Nemal bych se označit tuto píseň za legendární, tedy Wicked Game.
1: Dej tam tu původní, prosím tě.
0: Jo, takhle, tak to už zas neumím, takhle technicky jsem nebyl připravený, ale dobře, protože seš to ty, tak se to naučím.
1: Děkuji.
0: Čím jsi se odkryl a my jdeme slavit život Chrise Isaaca.
1: Je to tak.
0: Což je samozřejmě interpret a zdá se, že asi autor asi té písně. No. Těžko říct takhle z hlavy. Pakliže je to Chris Isaac, což je na rozdíl od toho copyrighta vylevala, který nebyl štont občas ani tu písničku dospívat, protože si potřeboval potáhnout z cigarety. Já mu to budu vyčítat do konce života, já jsem viděl na vlastní oči, z ty Lucerny jsem odešel. Chris Isaac samozřejmě ctí hudbu a mohl by to být ročník 1955.
1: A zase byl by.
0: Pořádku?
1: Chris Isaac se narodil 26. června, tedy v dnešní den,
0: ano?
1: Roku 1956. No?
0: No? Takže on je kulatej. Takže mu přejeme ke kulatinám, slaví teda tím pádem 70. narozeniny, pokud počítám dobře. Tak 1956 a je rok 1956.
1: Já nevím, jestli žije ještě.
0: Jo, takhle.
1: No. Ty to víš?
0: No to nevím, no. Tak 70 není moc pro bohaté.
1: No není, ale...
0: Táta to... třeba přijede na festiák.
1: Nevíš dne ani hodiny.
0: To je pravda, nemohl bys to nějak rychle uvěřit.
1: No tak mohl. Tak...
0: tak my to za tím uvěříme, každopádně přejeme, ať už to bude jakýmkoliv směrem. Pojďme dál mezi tím. Kapela One Republic, pokud se nepletu v těchto dnech, u nás v Praze?
1: Je to tak?
0: Dneska? Zítra?
1: Jo, to ti nepovím úplně také z hlavy, já znám přesně datum Papa Roach a taky třeba vím, že Chris Isaac bude dnes v Bilbao ve Španělsku.
0: Tak z největší pravděpodobností je živý?
1: Ano.
0: Jo, bejt to člen kapely Kiss, tam už by si člověk nebyl tak jistý, protože tam už se vyrábějí hologramy.
1: Počkej, ale on je dneska v poledne v Bilbao a večer je v Istanbulu v Turecku.
0: Protože to není žádný ořezávátko, to je starý, dobrý, poctivý muzikant, který prostě se neštítí a nebojí dvojáků.
1: To je jiná holírna, Bilbao a Istanbul teda.
0: Tak já nejsem soukromý tryskáč, nevím.
1: A pak se zase vrací do Barcelony, kde je zítra?
0: Dobrý, hele, prosím tě, měl už tady hrajou One Republic, jo? Mohli bychom postoupit k ním?
1: Ale mohli, jasně, no. Jo, já budu třeba... v Čechách, no.
0: No, co pak v Čechách, ale dokonce na letišti v Letňanech a dokonce zítra, takže zítra One Republic jsou jedni z těch, kteří teda budou muset hodně zabojovat. Protože hrát ve 40 stupních, což jako proti sluníčku... může být regulárně tak 45, 46 stupňů
1: no,
0: třeba.
1: No, ale ta stage je vypálená, tam tě pálejí podrážky, to vy vůbec třeba netušíte, no to je strašný.
0: Takže uvidíme, jakým způsobem bude slavit narozeniny dost možná dnes naposled, jestli zítra neuhoří v infernu, ale kdo?
1: Ryan Tedder.
0: No jasně, Ryan Tedder?
1: Tedder.
0: Jo, Tedder. No, mohl by to být zpěvák?
1: Mohl by to být zpěvák.
0: No tak to je skvělý, ten bude přesně vepředu.
1: Jo, ten si to vyžere.
0: Chudák, já nevím, 1980.
1: No, zase blbě. Ryan Tedder se narodil v dnešní den v roce 1979.
0: Všechno nejlepší a držíme palce zítra v Letňanech, pojďme dál. Ty jsi pro mě, chtěl kles? Ale do nějakého roku. Takže kdo do roku 83?
1: Mick Jones přece, kytarista The Clash.
0: Jasně, takže tahle kytara je Micka Jonese?
1: No, to možná bude spíš ten, než jak on se jmenoval.
0: No, to já nevím, no.
1: Je, praští mě něčím, jak se...
0: Milé rád, nevím, něco po tobě hodím.
1: Joe Strummer.
0: Jo, jasně, Strummer. No tak toho znám.
1: No tak toho zná každej, ne?
0: No tak toho zná každej, včetně mě, a to už je co říct, takže Mick Jones už je tak teďka trošku ze hry, navíc když v 83. skončil. Proč?
1: No,
0: nebo?
1: Je to složité.
0: Aha, nechme to být, mohl by to být ročník 55?
1: Prosím tě, mohl by, ano, je to tak.
0: Ale nekecej. Neuvěřitelný,
1: hele.
0: Tak to já mám prostě tyhle ty Micky.
1: V klešácích, no. Víš, dosku.
0: Ale jako jestli se chceš bavit o kytaře, tak tady jsme samozřejmě někde úplně jinde. Tak, horší zvuk, o to lepší výkon. Ano, Daniel Franz, někdejší kytarista kapely Imodium, samozřejmě doživotně spjatý s kapelou. Chcete-li vidět Daniela s kapelou Imodium, tak 5.7. na mých narozeninách na Korábu, což je tady u Bulovky, všechny vás srdečně zvu. Dokonce jsem se rozhodl, že po víkendu budu rozdávat nějaký vstupenky tady.
1: Se to neprodává, nebo co?
0: Já to nepotřebuji prodávat, to jsou moje narozeniny.
1: Jo, takhle.
0: Já si tam právě můžu pozvat konečně, koho chci. Víš, kolik má teďka položek můj guest list?
1: Je to, že jsi pozval i mě.
0: Víš kolik?
1: Já nevím.
0: 160.
1: No typický Imodium.
0: No to není pravda.
1: Vždycky jsem viděl ty guest listy na těch parnicích.
0: No to jo, ale my jsme nikdy tolik kamarádů neměli. To až já teď solo, rozumíš, odprostěný od všeho. Hele, písnička skončila, Daniel Franci, samozřejmě ročník 87, už jsem mu přál, těším se na tvoji 40 příští rok.
1: No, tak
0: jako vždycky Dan neodpověděl. No nic, tak můžeme?
1: No jdeme na všechno podstatný, co se děje.
0: To mělo dávno být.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na Žižkově hořel byt, Paříž má kvůli vedrům plné nemocnice a na mundiálu padl rekordní počet gólů.
0: Můj byt hoří už 2 dny, jak je.
1: Na pražském Žižkově dnes brzy ráno vyhořel byt. Hasiči z domu evakuovali 45 lidí a 15 jich zachránili. 4 předali do péče zdravotnických záchranářů. Pro evakuované přistavili hasičský autobus. Po uhašení ohně objekt odvětrávají. Nemocnice v Paříži praskají ve švech. Kvůli současným rekordním vedrům má francouzská metropole naplněné kapacity. Dnes proto sáhne k některým preventivním opatřením. Například od poledne zakáže pití alkoholu na veřejnosti. Od 18 hodin i jeho prodej. Hrozí i zrušení některých kulturních akcí. Francie se stejně jako další evropské země potýká s rekordními teplotami. Středa se s průměrem denních a nočních teplot stala se 30 stupni Celsia nejteplejším dnem historie. Sucho na Slovensku ohrožuje stále víc obcí. Starostové tvrdí, že pokud si někdo napustí 30-kubíkový bazén, tak za jeden víkend je vesnice bez vody. Stává se už pravidlem, že lidé musí chodit k cisternám. Vody je totiž málo a obecní rezervoáry se vyprazňují rychleji, než se stihnou doplnit.
3: Meteorologovia varují, že nedostatok vody sa bude ešte prehlbovať. Situáciu zhoršia horúčavy a zasiahnu celé Slovensko. Viacej obcí už obmedzuje dodávky pitnej vody, napríklad len na 4 hodiny denne, a to najmä v južných častiach krajiny. Je to kvôli ľuďom, ktorí si zavlažujú trávniky, umývajú autá a napúšťajú veľké bazény. Podľa odborníkov by mali obce vodou šetriť ešte v čase, keď je dostupná. Nie až vtedy, keď nastanú problémy. Jozef Bálko, Slovensko.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Na fotbalovém mistrovství sveta padl další rekord. Ve včerejším programu padl v počtu gólu střelených na jednom šampionátu. Zatím padlo 177 branek. Předchozí maximum z minulého turnaje v roce 22 v Kataru bylo 172 gólů. Letošní šampionát v Severní Americe se poprvé v historii hraje s 48 týmy místo dosavadních 32, což představuje zvýšení počtu zápasů o 40. I díky tomu a velkým stadionům už padl také 32 let starý rekord návštěvnosti, který byl 3 568 000 diváků.
0: Tam i padl of mat.
1: Do kina můžete skočit na film Backrooms. Mrazivý hororový snímek si pohrává s nejistotou tak chytře, že začnete pochybovat o každém rohu i každém zvuku, pokračuje Saša Ptáčková.
4: Příběh sleduje hrdinu, který se po náhodném propadu realitou ocitá v nekonečném labyrintu, kde čas ani prostor nedávají smysl.
5: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
6: I'm not saying I don't believe you.
5: Okay, I'm gonna come back here with proof.
4: Začíná tak zoufalý boj o nalezení cesty zpět, zatímco hranice mezi zdravým rozumem a neznámou hrůzou se stírají.
6: I don't understand. What is this?
1: Dnes bude teplo.
0: Díky.
1: Ani za.
0: Tak pojďme za muzikou, dáme si legendární Cream. Mám pro vás taky Royal Republic nebo R.E.M.
2: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.20, my si dáme určitě další dostaveníčko s Kubou, který sleduje dopravu v Praze. Čau.
2: Čau Tome, pěkné dopoledne v Praze v Čakovicích na Cukrovarské ulici u křižovatky s ulicí k přejezdu bourala dvě osobní auta. Nehoda osobáku a tramvaje z rána stále komplikuje provoz na Barandově na Tréglově ulici. Zdržíte se okolo 5 až 10 minut na Vyluznově ulici před muzeem na cestě z Holešovic a kvůli porouchanému autu očekávejte pomalý provoz a nárazové kolony v tunelech Blanka od Stroji až po Dejvice směrem na Smíchov. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info. My si dáme Biffy Clyrou. Ano, samozřejmě další položka v Bloodfestu, který už proběhne zítra v Hradci Králové v parku 360, tedy kromě Youngblooda, Primal Scream a prostě spousty dalších, tak samozřejmě i Biffy Clyrou. Dáme si ale taky nový Stones.
0: Radio Rock Zone.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: Devadesátky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.33, pojďme se podívat v rychlosti na dopravu na D11 na 3. kilometru ve směru na Jaroměř. Dejte pozor na odstavený nákladní auto s defektem. Ve Strakonicích v Bezděkovské ulici u křižovatky s Holečkovou bourala dvě osobní auta, projedete s omezením. No a v Náchodě v křižovatce ulic Českoskalická a Dobenínská došlo k nehodě osobáku s dodávkou. Je tam silný provoz, mám pro vás Maneskin.
0: Radio Rock Zone.
2: Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o nich četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou 7. desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike'a D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, dáme si ještě jednu dopravu v této hodině. Na D11 na 3. kilometru ve směru na Jaroměř. Dejte pozor na odstavený nákladní auto s defektem. Na obchvatu Jihlavy před odbočkou na hlavní tah na Znojmo směrem od sjezdu z D1 došlo ke srážce nákladňáku s motorkou. Jsou tam záchranné složky, kolona má asi 0,5 kilometru. No a na trase z hory svatého Šebestiána na Chomutov u Křimova havarovalo nákladní auto. Do svodidel počítejte s omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland, z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
7: Zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
10: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Nickelback na rádiu Rock Zone, minuta něco málo do 11. Hezký páteční dopoledne vám přeje Tomáš Frede, 26. červen, piš to dorazil, ví víc.
1: Dobré pravé dopoledne. Co byste tak ode mě chtěli vědět? Hele, třeba na Mighty Sounds povolili slunečníčky si vzít do areálu.
0: Je to tak a nainstalovali spoustu pítek, no je prostě zkrátka vidno a poznat, když se někdo o ten festival stará a záleží mu na lidech, což samozřejmě mistr Signor a spol potvrzuje každým ročníkem.
1: Je to tak. Každopádně Mighty Sounds dneska začíná na čapáku. Pozor, neplést si čapák s čapákem. To je zase jiný
0: není
1: čapák.
0: Není čapák jako čapák.
1: Je to tak. Je to ten u Tábora. Tedy ne ten u Olbramovic, ale ještě o kousek dál. No a nebo si můžete dát nějakou klubovku, pokud by se někomu chtělo smrdět třeba ve vagónu v Praze.
0: S tím smradem bych byl opatrný.
1: Tak tam jsou Jet Beat.
0: Proč? Vůbec bych nežertoval, no tak ty nejezdíš sockou.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Wunderbar? Jo, Wunderbar.
1: Policie posílila kontroly. V pražské zoo se narodil pravnuk Lachtana Gastona a Muchová je v semifinále v Bad Homburgu. Kolem silnic a dálnic se to bude hemžit policisty. Strážci zákona posílili s koncem školního roku kontroly. Cílem je přispět k bezpečnosti a plynulosti provozu během jednoho z nejvytíženějších období roku. Náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch připomíná, že častou příčinou nehod je nepozornost při řízení. Roli ale může sehrát také úmorné vedro.
3: Ty vysoké teploty spojené s vyšší intenzitou provozu o prázdninách opět znamenají zvýšené riziko vzniku dopravní nehod, a to i na těch hlavních silničních stazích. Takže tady opravdu je potřeba myslet na to, aby jsme si dávali určité přestávky, pokud cestujeme někam dál, aby jsme dodržovali nějaký pitný režim a podobně.
1: V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se policisté ode dneška zaměří především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zoo Praha má roztomilý přírůstek. Narodil se malý Lachtan jihoafrický. Jedná se o pravnuka legendárního Lachtana Gastona, který uhynul v důsledku povodní v roce 2002 a stal se v zoo symbolem této události. Mládě samečka se narodilo 5. června. Podle chovatelů si začíná hrát. Navštěvníci si ho budou moci v pražské zoo prohlédnout přibližně v polovině srpna. Počet potvrzených obětí po zemětřesení ve Venezuele stoupl na 235. Průběžná bilance hovoří o více jak 4000 zraněných. Americká armáda oznámila, že na podporu záchranných operací nasadí 2 vojenské lodě, letadla a vrtulníky. Řada zemí, včetně Česka, přislíbila Venezuele pomoc a vyslání týmů pro hledání zavalených lidí, kterých jsou stovky. Některé týmy se už vydaly na cestu. V českém takzvaném USAR týmu bude 68 lidí. Do 3 dnů by na základě požadavku Venezuely mohla do zasažené země vyrazit také česká zdravotnická jednotka.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenistka Karolína Muchová jede na vítězné vlně. V Bad Homburgu postoupila poprvé v kariéře do semifinále turnaje na trávě. Světová jedenáctka zdolala po obratu Tausonovou z Dánska. O postup do finále wimbledonské generálky se turnajová čtyřka utká s Rumunkou Ruseovou. Pecka Wonderwall by se dodatečně mohla stát oficiální hymnou Anglie na současném fotbalovém šampionátu. Tuhle myšlenku podpořil i sám kytarista Oasis a autor Noel Gallagher. Nápad na povýšení hitu kapely z roku 95 se zrodil po zápase Anglie a Chorvatska, kdy ostrované přehráli svého soupeře vysoko 4-2. Fanoušci pak začali na tribunách naprosto spontánně zpívat Wonderwall a tak nějak z toho vyplynulo, že by tak mohli činit po každé výhře. Kdo z nás nespíval Wonderwall u juboxu ve dvě ráno, že jo? To se jim to zpívá na tribunách. Krásný, dneska jasno. Přechodně polojasno, maxima až k 37.
0: Děkujeme krásně, pojďme zpátky za písničkou, dáme se ACDC, Lucy nebo Mike McRomans.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak my se podíváme naposled ještě na dopravu společně s Kubou. Čau.
2: Čau Tome, hezké dopoledne. Dopravní nehoda stále překáží v Praze na Štěrboholské spojce ve směru k jižní spojce před sjezdem na Štěrboholi na Průmyslovou ulici. Očekávejte zdržení v koloně od obchodního centra Černý most. Silný provoz zůstává v tunelech Blanka, a to od Davids až po výjezd do Nové Bolotavské. Zdržení místy hlásí řidiči i z jižní spojky, momentálně mezi Spořilovem a Lanovým mostem. A popojíždí se na Pražském okruhu, konkrétně na cestě k dálnici D1 mezi Zličínem a Ořechem. Z Globa se stám z Kuba.
0: Radio Rock Zone.
3: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone.
0: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Ano, je to tak, berte to spíš, nebo berme to spíš jako varování. 33 stupňů už tuhle tu chvíli, jasno, tak bude po většinu dne dnešní maxima, tedy radši zkontrolu aktualizaci, zda stále platí 37, ano, severovýchod do 34, v noci to zůstane na 20, no a sobota až 39 stupňů, pozor, bude jasno nebo skoro jasno, je potřeba opravdu se podle toho nějak zařídit a nepodceňovat.
0: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ. Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o nich četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou sedmou desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike'a D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Krátce po půl dvanáctý, klasika od Deep Purple na rádiu Rock Zone. Ode mě je to pro dnešek všechno. Od dvanáctky se k vám tady připojí Pišto a přeju krásný zbytek dne a samozřejmě víkend a hlavně opatrně, protože bude inferno.
1: Rádio Rock Zone. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
6: Notino, today is yours. Feel good. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další českou desítku s Aňu. Poslouchej českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je česká desítka s Aňu na Rádio Rock Zone.
9: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Alice Merton a její pecka Visions na Radio Rock Zone za nějaký drobáček. Máme pravý poledne, dobrou chuť a dobrou piť vám od mikráku při Pišťák. Teploty venku už se nám přehouply přes 30. Konkrétně mě to tady ukazuje u nás v Praze v centru 33 stupňů. A pokud nevíte kam večer za muzikou, tak skočte třeba za naše webovky rockzone.cz do sekce Club Life. Tam si můžete v klidu a v pohodě vybrat. Samozřejmě začíná festival Mighty Sounds, nebo už od včerejška běží Bezin Fire Fest. A pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Vedro ruší víkendové akce. Na Floridě byl popraven 74-letý vězeň a Patrick Schick končí reprezentační kariéru. Vedro ruší nebo odkládá víkendové akce. Zítra a pozítří totiž můžeme naměřit až 40. Bez náhrady se ruší například dostihy v Karlových Varech, stejně tak jako tradiční rokový festival Největší zábava na Moravě v Kroměříži. Dostihový den ve Slušovicích se pro změnu o týden posouvá. Jiní organizátoři volí přidání vodních prvků, pítek, mlžných bran nebo slunečníků, aby se lidé před tropickým sluncem měli kde osvěžit a schovat. Lékaři doporučují vyhnout se alkoholu i sportování na slunce. V Berouně dnes začíná vrcholný ženský golfový turnaj Prague Ladies Open a tam se koná už po sedmé a i letos tam bude velké zastoupení českých sportovkyň. Ty se ale budou muset potýkat s mimořádně tropickými teplotami. Ředitel golfového areálu Royal Golf Beroun Vojtěch Matějíček nám řekl, že počasí komplikuje i údržbu pažitu.
2: My jsme to viděli na přelomu května června, když přišly ty deště, tak jak se to hřiště obrovsky zvedlo. A teďko každý den je to problém, ta kapacita dostat vodu na to hřiště tak je limitovaná. A i naši pánové z údržby musí začínat velice brzo ráno, než přijdou ta horka, tak aby stihli veškerý práce. Takže je to komplikace velká.
0: Ladies Open se prezentuje jako turnaj pro celou rodinu. Na místě bude i dětský program, a to v souvislosti s koncem školního roku.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Na Floridě popravili nejstaršího odsouzeného v historii tohoto státu. Muži bylo 74 let. Odsouzený byl v 90. letech za smrtelné pobodání své manželky. V celých Spojených státech byl nejstarším popraveným člověkem 83-letý muž, který byl v roce 2018 popravený v Alabamě za zasílání poštovních bomb. Výbuchy zabily federálního soudce a advokáta za občanská práva černochů.
1: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Útočník Patrick Schick oznámil konec v reprezentaci. Kariéru ukončil po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa v Americe. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Schick v dresu reprezentačního Ačka debutoval v květnu 2016. Útočník Leverkusenu si za nároďák připsal 56 startů a zaznamenal 26 branek. Paparouč se vrací do Česka. Hvězdy letošního Rock for People dorazí do pražského O2 Univerza. Americká kapela v čele s Jacobem Shiddixem tam zahraje ještě tento rok, a sice 24. listopadu. Učiní tak v rámci svého Rise of the Roach turné. Vstupenky už jsou v prodeji. Dnes čekejte jasno, přechodně polojasno, maxima k 37. A teď už nečekejte, před náma polední devadesátky, na úvod třeba Kabát a taky R.E.M.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Aerosmith na Rádio Rock Zone za náma, 12 hodin 18 minut, a pojďme se podívat, jak to vypadá s dopravou. Aktuálně tady mám nehodu třeba, no pozor, to není nehoda, porouchaný auták na D1 na 307. kiláku, ale měl by být za Krajnicí, takže dobrá zpráva,

0: Ale já tady nemám fakt nehodu žádnou, samý porouchaný autáky. No, tak pěkný vaření párků přeju a před náma Ozzy Osbourne a jeho soulová pecka Perry Mason.
1: Radio Rock Zone. Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.

0: Rok 93 a Nirvana, akustický koncert pro MTV Come As You Are na rádiu Rock Zone ve 12 hodin a 32 a půl minuty.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme to omrknout, máme porouchaný auták na průmyslový na jižní spojce, na jižní spojce ve směru na Černý most za Lanovým mostem. Je to v koloně, takže tam se zdržíte a jinak máme nehodu na D1 na 223. kiláku směrem z Brna na Vyškov, počítejte opět se zdržením v koloně. Před náma Red Hoti a jejich 90-ková pecka Scar Tissue.
1: Radio Rock Zone.
2: Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slavie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o nich četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou sedmou desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike'a D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Hoizy jsou opět jejich 90-ková pecka Live Forever, jelikož jsme v rámci poledních 90.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: V Praze v Řeporích v Poncarově ulici u odbočky na Třebonice směrem k nájezdu na okruh havarovali dva osobáky, kratší kolonka samozřejmostí a na D1 na 223. kiláku směrem z Brna na Vyškov havaroval motorkář, tam je samozřejmě větší kolonka. Před náma další muzika, třeba Alice in Chains a taky Soundgarden.
1: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707. Nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Six Months on the Richer a pecka Další Ghost na Radio Rock Zone. Uzavřený polední devadesátky právě teď. Máme pátek 26. června a krásný pravý raný, poctivý, nefalšovaný, tradiční páteční horký odpoledne vám od mikráku přeje Pišťák. Teploty venku se pohybují kolem 4 a 35. Včera nám odstartoval ve spáleném Poříčí nebo u spáleného Poříčí Bezin Firefest, nebo dneska Mighty Sounds se to rozjíždí na letiště Čápův dvůr v Táboře, nebo opět u Tábora. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Komunální volby budou v říjnu. Paříž má kvůli vedrům plné nemocnice a na mundiálu padl rekordní počet gólů. Komunální volby už mají termín. Podle očekávání se spolu s prvním kolem senátních voleb uskuteční 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident. Předpokládané druhé kolo senátních voleb tak bude 16. a 17. října. Nemocnice v Paříži praskají ve švech. Kvůli současným rekordním vedrům má francouzská metropole naplněné kapacity. Dnes proto sáhne k některým preventivním opatřením. Odpoledne zakázala pití alkoholu na veřejnosti. Od 18 hodin i jeho prodej. Hrozí i zrušení některých kulturních akcí. Francie se stejně jako další evropské země potýká s rekordními teplotami. Středa se s průměrem denních a nočních teplot stala se 30 stupně Celsia nejteplejším dnem historie. Sucho na Slovensku ohrožuje stále víc obcí. Starostové tvrdí, že pokud si někdo napustí 30-kubíkový bazén, tak za jeden víkend je vesnice bez vody. Stává se už pravidlem, že lidé musí chodit k cisternám. Vody je totiž málo a obecní rezervoáry se vyprazňují rychleji, než se stihnou doplnit.
2: Meteorologovia varujú, že nedostatok vody sa bude ešte prehlbovať. Situáciu zhoršia horúčavy a zasiahnu celé Slovensko. Viacej obcí už obmedzuje dodávky pitnej vody, napríklad len na 4 hodiny denne, a to najmä v južných častiach krajiny. Je to kvôli ľuďom, ktorí si zavlažujú trávniky, umývajú autá a napúšťajú veľké bazény. Podľa odborníkov by mali obce vodou šetriť ešte v čase, keď je dostupná. Nie až vtedy, keď nastanú problémy. Jozef Bálko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Na fotbalovém mistrovství světa padl rekord v počtu gólů střelených na jednom šampionátu. Zatím bylo střeleno 177 branek. Předchozí maximum z minulého turnaje v roce 22 v Kataru bylo 172 gólů. Letošní šampionát v Severní Americe se poprvé v historii hraje s 48 týmy místo dosavadních 32, což představuje zvýšení počtu zápasů o 40 i díky tomu. A velkým stadionům už také padl 32 let starý rekord návštěvnosti, který byl 3 560 000. 68 tisíc diváků. Pecka Wonderwall by se dodatečně mohla stát hymnou Anglie na současném fotbalovém šampionátu. Tuhle myšlenku podpořil i sám kytarista Oasis a autor Noel Gallagher. Nápad na povýšení hitu kapely z roku 95 se zrodil po zápase Anglie a Chorvatska, kdy Ostrované přehráli svého soupeře 4-2. Fanoušci pak začali na tribunách naprosto spontánně zpívat Wonderwall a tak nějak z toho vyplynulo, že by tak mohli činit po každé výhře. A dnes čekejte jasno, maximálně polojasno, maximálně do 37. A teď už další muzika na Radio Rock Zone, před náma třeba Iggy Pop a taky Dio Spring.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Rádio Rock Zone, muzika na tělo. Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: UFO a jejich klasika Doctor Doctor na rádiu Rock Zone za náma, máme čtvrt na dvojku a tradiční kukátko na dopravu říká, že na trase ze Svitav na Brno za Černou horou narazil nákladák do stromu, takže tam počítejte s omezením. Dva osobáky jsou v sobě na náchodsku na silnici druhý třídy číslo 303. Je to před Pěkovem. Dva osobáky, jak jsem říkal, jezdí se tam jedním pruhem. Před náma Strokes a jejich pecka Going Shopping.
0: Radio Rock Zone.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například

0: Teďka zatáhl tu drazel do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
1: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
4: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
3: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
4: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
3: Tak dej odběr našemu kanálu.
2: Hit sezóny na rádiu.

0: Bon Jovi a jejich živák Wanted Dead or Alive na Rádio Rock Zone ve 13.25.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: V Raspenavě v Luhové ulici, což je na Liberecku, došlo k havárii cyklisty, záchranáři jsou na místě a ještě koukám na hlavní tahy. Mám tady na Pražském okruhu na 7. kilometru ve směru na letiště na úrovni Dolních Břežan ve středním pruhu porouchaný auták, tak tam počítejte s komplikacemi. Před náma Slash a jeho pecka Call of the Dogs.
1: Radio Rock Zone. Festival Vezů 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o nich četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou 7. desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: AC/DC a jejich Rock and Roll and Noise Pollution na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Koukám a vykoukal jsem, že na D10 na 10. kilometru ve směru na Turnov před sjezdem na Zápě havarovalo 5 osobáků. Blokovaný je pravý jízdní pruh i odstavný pruh. Kolona má téměř 3 kilometry a počítejte s tím, že může být i delší. Teď už Parkway Drive a taky Atriu.
1: Radio Rock Zone.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
11: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Kill Rock and Roll a kapela System of Down na rádiu Rockzone. Tak přátelé, za půl minuty je tady 14. hodina, v tuhle chvíli už se vám hlásí od mikrofonu Šimon Kalousek. Krásný, byť velmi horký páteční odpoledne. Přeju 26. červen 2026, znamená, že mají dneska svátek Adriany. Tak milé dámy, všechno krásný, se mnou už každopádně ve studiu Veronika. Pojďme dát první společný zprávy, ahoj.
1: Ahoj, já vás taky zdravím. Auto mi ukazovalo 35, takže opravdu venku peklo. Ale jsou lidi, co si to užívají, no. Tak možná někam na koupaliště třeba nebo do nějakého letního kina by to nebylo špatný. Letňáky.cz, tak tam má ten kompletní výčet toho, kam můžete vyrazit do letního kina. No a co se týče hudby, tak v Modrý opici Gloom, Kryptor, Doktor Triceratops a Zákristie. Takže takováhle akcička v Praze dneska v Modrý opici. Kdyby vám tohleto nestačilo, tak ještě koukněte k nám na sociální sítě nebo na naše webovky do sekce Club Life. Máte tam kompletní výčet toho, co a kde se dneska hraje. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Nový teplotní rekord může překonat 41 stupňů. Paříž otevřela ochlazovací místnost pro veřejnost a ruší se motokros v Kramolíně. Nový teplotní rekord míří ještě výš, než se čekalo. Meteorologové nejnověji mluví o tom, že by mohl překročit dokonce 41 stupňů Celsia. A to jak zítra, tak pozítří. Jak se původně předpokládalo, že to bude jenom v neděli. Nejvyšší teploty zaznamenají měřící stanice zejména v Polabí, po Ohří a na Jižní Moravě a taky ve středních Čechách. Absolutní český teplotní rekord je ze srpna 2012 a činí 40,4 stupně. Překonávání rekordu nahrává podle meteorologů i to, že červnové dny jsou delší než srpnové. Konkrétně neděle bude o 2 hodiny delší, než byl 20. srpen 2012. Navíc už ráno budou mnohem vyšší teploty než v srpnu před 14 lety. Zcela netradiční letní výlov se koná na rybníku v Kroměříži. Podle reportéra Jana Čady tady už odlovili přes 2,5 tisíce malých sumečků. Honzo, pěkné odpoledne.
3: Pěkný den od vody, konkrétně od kroměřížského Metkova rybníka. Tihle sumečci černí a také američtí nemají se svými mega bratranci sumci nic společného, patří mezi invazní druhy a jednoduše řečeno sežerou vše, bezobratle živočichy, jikry i plůtky ryb, devastují celý vodní ekosystém. Rybáři jich za první 2 dny odlovili z jediného místa v kraji už 2600 kusů, práce pokračují. Odborníci je chytají pomocí takzvaných vrší, tedy speciálních sítí a košíků.
1: V Paříži, kde teploty v posledních dnech šplhají ke 40 stupňům Celsia, otevřeli ve čtvrtek ochlazovací místnost pro veřejnost. Obyvatelstvo tak může trávit úmorná vedra v klimatizovaných prostorech. Na radnici 17. obvodu zpřístupnili svatební sál s kapacitou několika set lidí, který se během chvíle zaplnil, a to zejména rodiči s malými dětmi, seniory, ale i občany pracujícími z domova. Úředníci proto připravují otevření dalšího klimatizovaného prostoru. Venku přitom hasiči nachystali ochlazovací lázeň pro pacienty s úpalem, jak informuje agentura Reuters.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vedra ruší víkendové závody motokrosového mistrovství České republiky. Ty měly hostit Kramolín na Plzeňsku. Původně 10dílný domácí mistrovský seriál bude pokračovat až na začátku srpna v Petrovicích u Karviné. Papa Roach se vrací do Česka. Hvězdy letošního Rock for People dorazí do pražského O2 Univerza. Americká kapela tam zahraje ještě tento rok. A to 24. listopadu. Vstupenky už si můžete koupit. Přes noc bude jasno s teplotami mezi 17 a 21 a na horách čekejme kolem 16. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách a na západě Čech s kupovitou a částečně i vysokou průsvětnou oblačností. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů. Na severovýchodě území 33 až 36 a v 1000 metrech na horách kolem 31.
0: Děkujeme pěkně, no a po 14. hodině si tady zahráme Alter Bridge, taky kapelu Mr. Big a na úplný úvod to budou 30 Seconds to Mars se songem From Yesterday.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Legendární fousatá trojice ZZ Top, rok 1981, album El Loco, na kterém najdete i tuhle hitovku Tube Snake Boogie právě teď na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně na silnicích, 14 hodin 19 minut, no a začneme tradičně tady v Praze. Martino, jak to vidíš, ahoj.
2: Ahoj Šimone, na dálnici D11 na druhém kilometru ve směru z Prahy na Hradec Králové blokuje levý pruh hromadná nehoda, kolona je od sjezdu z Pražského okruhu. Na dálnici D10 na 8. kilometru ve směru z Prahy na Mladou Boleslav došlo ke střetu dvou osobáků, pomalu jedoucí kolona je od Horních Počernic. Před Prahou popojíždí kolona i na D5 se směrem od Plzně až k Ořechu na Pražský okruh. Stejně tak na D8

0: Praze směrem od Ústí je 5-kilometrová kolona před sjezdem na Zdiby. V Praze je ucpaná jižní spojka ve směru na Černý most už od Spořilova a popojíždí se také na Štěrboholské spojce ve směru na jižní spojku. Ucpaný je i průjezd u Hříněvsí z obou směrů. Z Global Assistance Martina.
1: Hold, klasický konec školního roku, ještě navíc pátek k tomu. Problémy jsou i na dálnici D1 na 208 kilometru ve směru na Vyškov. Tam došlo v místě dopravního omezení k nehodě dvou osobních aut. Blokovaný je levý jízdní pruh a kolona dosahuje téměř 5 kilometrů. Na Jičínsku u Dobré Vody u Hořic na železničním přejezdu došlo ke střetu nákladního auta s vlakem. Na místě zasahují záchranáři, čekejte tam omezení provozu. Na Blanensku v Kunštátě na náměstí Krále Jiřího ve směru na Žďár nad Sázavou se srazilo osobní auto s motorkářem. Doprava na místě zpomaluje a pozor taky na Kroměřížsku na příjezdu do Morkovic Slížan od Počenic Tetětic. Tam došlo k dopravní nehodě osobního vozidla, který skončilo v příkopě a na místě už celou věc řeší policie. Tak jo, za chvilku nás čeká aktuální věc od kapely Pretty Reckless, která se jmenuje Love Me. No a dneska máme taky den s Bloodfestem, který začíná už zítra v Hradci Králové v tamním parku 360. Takže každou hodinu si hrajeme některou z kapel, která tam vystoupí. No a pro tuhle hodinu jsme zvolili partičku Biffy Clyro a dáme si od nich song The Captain.
2: Radio Rock Zone.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
9: Škvoři naživo na rádiu Rockzone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
10: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak pokud jste už dneska byli venku, tak víte, že tropický vedro, aktuální teploty se pohybují v průměru okolo 35, jasná obloha k tomu. V noci na zítřek bude taky jasno, malinko se ochladíme, ale fakt jenom malinko, protože v noci má být 17 až 21. Zítra tedy v sobotu bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou i částečně vysokou oblačností, no a nejvyšší denní teploty, no to bude masakr 35 až 39 stupňů, na horách pak kolem 31. Tak s tím naložte, jak uznáte za vhodný. Čekají nás The Doors a předtím taky švédský Sabaton a jejich Bismarck.
2: Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rockem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o nich četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou sedmou desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike'a D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme v 15 hodin další zprávy s Veronikou, ještě v rychlosti omrkneme situaci na silnicích. Na D5 se na 8. kilometru směrem od Prahy na Plzeň, tam blokuje levý jízdní pruh nehoda dvou osobních aut. Na místě počítejte se zhruba 4-kilometrovou kolonou sahající až ke sjezdu na Rudnou. Na dálnici D11 na 1,5. kilometru ve směru na Hradec bourali 3 osobní auta, blokované jeden jízdní pruh, kolona se tvoří už od Černého mostu. Na obchvatu Kolína ve směru na Poděbrady pozor, došlo tam k požáru vozidla, blokované jeden jízdní pruh a kolony se tvoří v obou směrech. A na Opavsku u Domoradovic ve směru na Žimrovice se srazil autobus s traktorem. Počítejte tam s omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Pozor, velká slevová akce vtedy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
10: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Houston Vidas a bostonská parta Dropkick Murphys na rádiu Rockzone. Za necelou půl minutu je tady 15. hodina, krásný, byť tropický páteční odpoledne přeje znovu. Od mikráku Šimon Kalousek, no a se mnou už ve studiu taky Veronika, pojďme na další zprávy na úvod hodiny, ahoj.
1: Ahoj, 35 venku a bude hůř. Kdybyste chtěli někam večer vyrazit, nebo dradilo vás tohleto vedro, tak třeba v Úvalech v atletickém oválu dneska večer Dimitri, Arakain, Loko Loko a Checkpoint. Ve Starý Boleslavi v letním kině Houška, tentokrát tři Segr Open Air Tour 2026. Víc tipů u nás na sociálních sítích nebo na našich webovkách v sekci Club Life. No a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Benzín a nafta o víkendu podraží. Na extrémní vedra reagují i některé firmy a Pardubice prodlužují smlouvu s Trousilem. Za benzín a naftu zaplatíme o víkendu víc. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot totiž narostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 4 haléře na 40 korun a 640 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 630 korun a 40 haléřů. Jde o ceny na víkend i pondělí, které určuje ministerstvo financí. O dalším fungování cenových stropů v červenci by měla vláda rozhodnout v pondělí. Na mimořádně horké počasí reagují i některé firmy. Svým zaměstnancům zajišťují pití nebo jim umožňují kratší přestávky. Například zahradníci v Teplické botanické zahradě mají možnost upravit si svou pracovní dobu tak, aby nebyly na place v té největší výhni. To potvrzuje Jan Ptáček, který je pověřený jejím řízením.
3: Personál snaží se využívat co nejvíce pružnou pracovní dobu, to znamená, že přicházejí brzo ráno, aby vše obstarali, zalili, aby ty rostliny přežily a pak po obědě mohou odcházet po té jedné hodině. Samozřejmě teď si vybírají i hodně dovolený.
1: Zvláštní režim mají kvůli horku i hasiči. Častěji se během zásahu střídají a pokud to situace dovolí, snižují stupeň ochrany, aby se v těžkých kabátech nepřehřívali. Středeční zemětřesení připravila ve Venezuele o život 589 lidí, zraněných jsou skoro 3000. Uvedla to dnes odpoledne našeho času prozatímní prezidentka Rodriguezová. Počet mrtvých se ve srovnání s předchozí bilancí více než zdvojnásobil. Pátrací a záchranné akce v zemi pokračují.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalový klub Pardubic prodlužuje smlouvy. Týmu pokračují trenér Trousil a taky asistent Polách. Původní kontrakt tým měl skončit za 2 roky. Hudba legendárních Pink Floyd se příští rok vrátí do Prahy v netradiční podobě. Pink Floyd Symphony Show nabídne 13. února v Kongresovém centru spojení rockové kapely a symfonického orchestru, čítajícího celkem 70 hudebníků. Zazní slavné skladby The Alb, The Dark Side of the Moon a Pulse. Fanoušci se mohou těšit také na velkolepou světelnou projekční a laserovou show. Koncert potrvá více než 2 hodiny, včetně přestávek. Pink Floyd tak ožijí v podobě, jakou české publikum ještě nezažilo. Přes noc bude jasno s teplotami mezi 17 a 21 stupni, na horách čekejme kolem 16. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, sem tam oblačno, nejvyšší teploty 35 až 39, na severovýchodě území až 36 a v 1000 metrech na horách kolem 31.
0: Tak jo, děkujeme pěkně, po 15. hodině si tady zahrajeme Škvory, taky Oasis a jako otvírák to budou finský Nightwish a Walking in the Air, tak přeju ještě jednou v rámci možností příjemný odpoledne.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Kapela Queen, rok 1989, album Miracle. No a na něm najdete i tenhle ten song Breakthrough, který právě teď doznívá na rádiu Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak jo, pojďme na dopravní informace 15.20. Martina nám řekne,

0: Jak to vypadá v Praze? Ahoj.
1: Ahoj Šimone, zhruba 8-kilometrová kolona popojíždí na příjezdu do Prahy po dálnici D5 od Plzně a pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Před Ořechem je kolona i ve směru k letišti, a to od Lochkova. Na jižní spojce se zdržíte před Barandovským mostem směrem na Smíchov, kde je kolona od Krče, a v opačném směru čekejte kolonu v úseku mezi Spořilovem a Štěrboholskou spojkou. Štěrboholská spojka popojíždí ve směru na jižní spojku. Další zdržení vás čeká na Gbelské ve směru do Hloubětína, popojíždí také Holešovičky ve směru do centra. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, děkuju. Připojím dálnici D5. Pozor na 76. kilometru ve směru na Prahu. Bouraly tam dvě osobní auta, blokované jeden jízdní pruh. Kolona se tam zatím netvoří. Na Trutnovsku pozor u Černého dolu ve směru od Janských lázní. Tam zasahují záchranáři u havárie osobního auta mimo komunikace. Zdržení je tam nárazový. A v Třebíči v Táborské ulici bouraly dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně. My si dáme za chvilku Europe a jejich novinku One on One, no a dneska máme den s Bloodfestem, který zítra startuje v Hradci Králové v parku 360, no a každou hodinu se hrajeme některou z kapel, která tam vystoupí, no tentokrát přišla řada na britský Primal Scream, dáme si od nich Can't Go Back.
2: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
14: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Legendární ex-Beatle Paul McCartney, který před pár týdny vydal svoji dlouho očekávanou novou desku The Boys of Dungeon Lane. Každopádně my jsme si teďka dali jeho živák skladby Get Back, tedy skladby ještě z doby Beatles. No a je to zároveň pozvánka na 18. hodinu, kdy vás tady čeká náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, tedy hodinka výběru z těch nejlepších rockových živáků.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: No a když už jsme u té živé muziky, tak se pojďme rovnou podívat na jaký koncerty můžete dneska vyrazit. No a musím říct, že dneska se toho děje habaděj. Máme pátek, konec školního roku, začínají prázdniny, takže já si myslím, že určitě spousta důvodů někam za živou muzikou vyrazit. Tak já začnu netradičně mimo Prahu, protože jsou v běhu dva velký festiáky. Jednak v letním areálu Spálený Poříčí pokračuje Bezin Firefest 2026. Co se týče dnešního programu, tak samý velký jména. Tam vidím Six Feet Under, Paradise Lost, Napalm Death, Drowning Pool a další. Co se týče dalšího festivalu, tak to jsou samozřejmě Mighty Sounds na letiště Čápův dvůr v Táboře. Dneska z tuzemské scény tam můžete slyšet a vidět třeba Poletíme, Prague Conspiracy, no a ze zahraničních kapel třeba legendární Exploited, další velkou legendu Agnostic Front, The Selector a celou řadu dalších. Tak, teď se přesuneme pro změnu do Prahy, do klubů. V Kafé v lese dneska Australani Ocean Sleeper, předskočí český Analog Killer, ve vagonu zahrajou Jerbeat a v Modrý opici Gloom, Kryptor, Dr. Triceratops a Zákristie. Pokud jste z Klatov nebo tam dneska večer budete, můžete vyrazit do Bystra Vlaštovka, kde vystoupí Dan Barta a Illustratosphere. Ve Starý Boleslavi v letním kině Houštka Tři sestry Open Air Tour 2026. No a kousek za Prahou v Úvalech na tamním atletickém ovále dneska Dimitri, Arakain, Loco Loco a Checkpoint. Kompletní seznam všech hudebních akcí najdete jako vždycky na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. Tak dost řečí, zpět muzice tady na rádiu Rock Zone, čekají nás za chvíli Kysáci a předtím taky Guns N' Roses, Hard School.
1: Rádio Rock Zone. Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bystra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o nich četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou sedmou desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike'a D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme ve čtyři další zprávy s Verčou, podíváme se, jak to vypadá na silnicích. No a Martina z Global Assistance nám popíše situaci v Praze. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, 7-kilometrová kolona stále popojíždí před Prahou na dálnici D5 směrem od Plzně a pokračuje až k Ořechu na Pražský okruh. Na okruhu před Ořechem je kolona i ve směru k letišti, a to od Lochkova. Kolony čekejte na jižní spojce ve směru na Černý most od Záběhlic až na Štěrboholskou spojku a v opačném směru je kolona od Štěrboholské spojky až k Záběhlicím. Další zdržení vás čeká v Holešovičkách ve směru z centra i ve směru do centra. Kolona je také na Vilzonce ve směru na Prahu 4. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, děkuju. Na příjezdu do Mělníka ve směru od Úžic u odbočky na Chvatěruby se srazily dvě osobní auta, zdržení je tam nárazový. Na Kolínsku u Jestřábí Lhoty ve směru na Žehuň zasahují záchranáři u střetu dvou osobních aut, místo je neprůjezdný. Pozor taky v Brně Slatině v Hozlově ulici ve směru od Líšně, došlo tam ke střetu dvou osobních aut, počítejte asi s čtvrthodinovým zdržením, a na výjezdu z Karviné směrem na Ostravu u odbočky na Horní Suchou havarovaly dvě osobní auta, místo je průjezdný bez zdržení.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
9: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
10: Muzika na tělo.

0: Německá banda Guano Apes a jejich klasika Lords of the Boards na rádiu Rockzone. Za necelou minutu je tady 16. hodina, krásný, prosluněný, horký páteční odpoledne vám přeje ze moderátorský židle opětovně Šimon Kalousek. No a než si tady dáme další nálož muziky, pojďme na čerstvý informace od Veroniky, ahoj.
1: Ahoj, než si dáme nálož zpráv, tak se ještě mrkneme, kam můžete vyrazit. Dneska v letním areálu Spálený Poříčí, Basin Firefest 2026, bude tam spoustu kapel. No a třeba v Praze Ocean Sleeper a Analog Killer dneska v Kafé v lese. Víc tipů u nás na sociálních sítích nebo na našem webu v sekci Club Life. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V zamčeném autě zůstaly dvě děti. Belgie ruší bitvu o Waterloo a ruší se motokros v Kramolíně. Děti ze zamčeného auta vyndávali pražští hasiči. Dneska zasahovali v ulici u Děkanky. Rozbili boční okno a dvě děti předali lékařům. Policisté a odborníci opakovaně upozorňují, že lidé nemají ve vedrech ani na krátkou chvíli nechávat děti nebo zvířata v zaparkovaných vozech. V Praze se dnešní odpolední teploty pohybovaly kolem 35 stupňů ve stínu. V uzavřeném voze teploty dramaticky stoupají a hrozí nebezpečné přehřátí organismu. Vysoké teploty můžou teplotu v autě zvýšit během chvíle o desítky stupňů. Souboj mezi Pražským hradem a vládou skončí unavenou remízou. To odhaduje glosátor Luděk Staněk. Důvodem sporu mezi prezidentem Petrem Pavlem a Babišovým kabinetem je červencový summit NATO v Ankaře. Vláda hlavu státu v delegaci nechtěla, ale ústavní soud nařídil, aby tam prezident nakonec jel. Podle Staňka jde o politickou tahanici, která nemá a nebude mít vítěze.
3: Je to takové nepřehledné klubko, ve kterém občas je někdo nahoře, občas někdo dole, ale myslím si, že ještě uvidíme pár jako veletočů v tomhletom. Takže těžko říct, ale myslím, že ten souboj nemůže skončit jinak než v podstatě unavenou remízou, kdy se obě dvě strany vyčerpají takovým způsobem, že je to nebude bavit a už to nebude bavit ani jako nás.
1: Spor mezi hlavou státu a vládou se teď vede o tom, kdo bude v čele delegace. Petr Pavel tvrdí, že to má být automaticky prezident. Podle ministra zahraničí Petra Macinky ale nic takového z rozhodnutí ústavního soudu nevyplývá. Summit v turecké Ankaře proběhne 7. a 8. července. Belgie kvůli extrémnímu horku ruší rekonstrukci bitvy u Waterloo. Ani herci, ani diváci by to nezvládli. Belgie zasahla stejně jako velkou část Evropy vlna veder a právě dnes se očekává teplotní rekord. Teploty by mohly dosáhnout až 40 stupňů Celsia. V některých částech země se ruší vlaková spojení. Mění se jízdní řády a platí zákaz venkovních akcí. Slavná bitva u Waterloo připomíná porážku francouzského císaře Napoleona.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vedra ruší víkendové závody motokrosového mistrovství České republiky. Ty měl hostit Kramolín na Plzeňsku. Původně desetidílný domácí mistrovský seriál bude pokračovat až na začátku srpna v Petrovicích u Karviné. Do kina míří film Supergirl. Tahle vizuálně podmanivá vesmírná jízda vás přesvědčí, že i ta nejzářivější naděje musí mít občas, musí projít pořádným temnem, abychom viděli její skutečnou sílu. Pokračuje naše Saša Ptáčková.
4: Nečekaný a krutý nepřítel zasáhne příliš blízko domova.
5: Zbývají mu tři dny.
4: A tak se Kara, známá jako Supergirl, sice velmi nerada, ale vydává na cestu po boku někoho, koho by rozhodně nečekala.
5: Krem z Yellow Hills. Vyvraždil mi rodinu.
4: A společně se pouštějí do epické mezihvězdné výpravy za pomstou a spravedlností.
5: Pomsta tě bolesti nezbaví.
1: Přes noc bude jasno s teplotami mezi 17 a 21, na horách čekejme kolem 16 stupňů. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, místy může být i oblačno. A nejvyšší teploty až 39 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Nabídka muziky po 16. hodině zní Taria Lucie. No a na úplnej úvod Marilyn Manson se songem vypůjčeným od Depeche Mode, Personal Jesus.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Legendární australská parta AC/DC, rok 1980, album Back in Black, tedy první album, kde zpíval Brian Johnson. No a titulní věc Back in Black, která právě teď doznívá na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak jo, 16.20, podíváme se znovu na silnice. Odpoledne dneska situaci v Praze sleduje Martina z Global Assistance, tak jak to vypadá teď? Ahoj.
2: Ahoj Šimone, v Praze 6 na Evropské ulici ve směru do centra u křižovatky s Libockou šetří policie nehodu dvou osobáků, blokovaný je tam levý pruh, čekejte nárazové zdržení. Na Pražském okruhu na 18,5 kilometru ve směru k letišti před sjezdem na Ořech došlo k nehodě, s kolonou počítejte od sjezdu na Barrandov. A na východní spojce Pražského okruhu na 60. kilometru ve směru k D10.

0: na úrovni Černého mostu dejte pozor na porouchané vozidlo. Stojí Ukrajinice. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, děkuju. Pozor taky na příjezdu do Prahy ve směru od Chomutova u nájezdu od letiště v místě dopravního omezení. Tam blokuje dva jízdní pruhy střed tří osobních aut. Kolona má zatím kolem 3 kilometrů. S tvorbou kolon počítejte bohužel i v opačném směru. Pozor taky v Jihlavě v okružní ulici u křižovatky s Brněnskou. Dva osobáky v sobě neprůjezdný jeden jízdní pruh. Čekejte zdržení. A v Ostravě bacha v ulici Zdeňka Chalabaly. Došlo tam ke střetu osobního auta s nákladňákem. Nehoda se obešla bez zranění. Každopádně bacha i tam. Tak jo, Foo Fighters a jejich aktuální věc Of All People za chvíli. No a dneska máme taky den s Bloodfestem, který zítra startuje v Hradci Králové v tamním parku 360. Každou hodinu si hrajeme nějakýho interpreta, který tam vystoupí. No a samozřejmě nesmí chybět ani v úzovkách organizátor celého festu, tedy britský hudebník a zpěvák Youngblood. Tak si ho dáme v této hodince společně s kapelou Aerosmith v songu My Only Angel.
2: Radio Rock Zone. Mraků,
3: ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.
10: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: No, kdybych to měl říct stručně, tak je vedro a bude vedro, nebo minimálně alespoň zítra a v neděli vedro bude. Ale pojďme si to říct po pořadě. Teď aktuálně teploty kolem 36 a k tomu jasná obloha. Noc na zítřek bude taky bez mraků, s teplotama mezi 17 až 21 stupni. A zítra tedy v sobotu bude jasno nebo skoro jasno, místy může být i oblačno. Nejvyšší denní teploty 33 až 39 stupňů a na horách pak kolem 31. Tak se na to morálně i fyzicky připravte. Dáme další muziku, dáme The Stranglers a něco českýho, předtím taky kapelu Piráti 44 a song Pod hladinou řeky.
0: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o nich četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou sedmou desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike'a D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 16.40, než si tady v pět dáme další zprávy, tak rychlej pohled na silnice nesmí chybět. Tady v Praze pozor aktuálně. Ve Strakonické ulici před nájezdem na Barandiák směrem od Smíchova bourali tam dvě osobní auta. Na místě jsou blokovaný dva jízdní pruhy a kolona sahá téměř až ke Strahovskému tunelu. Ve Žďáru nad Sázavou ve Smetanově ulici u křižovatky s Tyršovou bourali dvě osobní auta. Na místě je zablokovaný jeden pruh a v Brně v ulici Kamenice u křižovatky s Rybnickou dva osobáky v sobě. Na místě počítejte se zdržením ve všech směrech.
0: Radio Rock Zone. Potisk trička, byla CZ.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak 17. hodině nás hudebně doprovodili legendární Van Halen se songem Can't Stop Lovin' You. Krásný páteční odpoledne přeje od mikráku znovu Šimon Kalousek. Před náma poslední společná hodinka. Pro dnešní den taky pojďme zahájit zprávama s Veronikou. Ahoj.
1: Ahoj, Jet Beat dneska v Praze vystoupí ve Vagonu, v Klatovech, v Bystru Vlaštovka, Dan Barta a Illustratosphere. No a ve Starý Boleslavi v letním kině Houštka, tři ségry Open Air Tour 2026. Pokud by vám tohleto bylo málo, tak ještě koukněte k nám na webovky www.rockzone.cz, konkrétně do sekce Club Life. Máte tam další tipy, kam můžete večer vyrazit. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Školáci už mají několik hodin prázdniny. Po Šicovi skončí i Holeš a Paparouš se vrací do Česka. Školáci mají už několik hodin prázdniny. Ty letos trvají dlouhých 66 dní. My jsme s mikrofonem natáčeli u základní školy na pražském Zahradním městě.
3: Mám 4 dvojky a sami jedničky, takže je to úplně dobrý.
4: Budu se vystejskat po deváťákách.
5: Prázdniny mám plány, že pojedu do Itálie, potom mám soustředění s tancem.
6: Pojedem do Rakouska na túru, u babičky budu na nějakých příměšťácích.
1: Výstava Sherlock Holmes v Praze má i českou stopu. Expozice návštěvníky přivádí do staré Anglie, kde slavný detektiv působil. Věnuje se také jeho autorovi, zároveň ale účastníky výstavy proměňuje v detektivy, kteří luští po boku Sherlocka kriminální případ. Květa Havelková za produkci Sherlocka Holmesa řekla, že výstava má i české prvky.
7: Máme tady také dva krásné stroje zapůjčené z Národního technického muzea a nádherné kostýmy od soukromé sběratelky. No a protože Sherlock Holmes se doslova stal postavou toho popkulturního světa a my tady právě v té poslední části výstavy máme i krásné exponáty zapůjčené právě z amerických filmových studií, z těch největších a nejznámějších filmů a seriálů.
1: Interaktivní výstava Sherlock Holmes v obchodním domě Bílá labuť v Praze potrvá do 10. ledna příštího roku. Středeční zemětřesení připravila ve Venezuele o život 589 lidí, zraněných jsou skoro 3000. Uvedla to dnes odpoledne prozatímní prezidentka Rodriguezova. Počet mrtvých se ve srovnání s předchozí bilancí více než zdvojnásobil. Pátrací a záchranné akce v zemi stále pokračují.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Fiasko na fotbalovém šampionátu zlomilo vás dalšímu hráči. Po útočníkovi Patriku Škovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se rozhodl už před šampionátem. Paparouš se vrací do Česka. Hvězdy letošního Rock for People dorazí do pražského O2 Univerza. Americká kapela tam zahraje ještě tento rok, a to 24. listopadu. A vstupenky už jsou v prodej. Závěrem mrknem na počasí. Přes noc bude jasno s teplotami mezi 17 a 21. Na horách čekejme kolem 16. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno. Místy může být oblačno. Nejvyšší teploty 33 až 39 stupňů. No a v 1000 metrech na horách kolem 30.
0: Tak jo, děkujeme pěkně za další zprávy, Verče. Po 17. hodině si tady zahrajeme Sabatony, taky Dana Landu. No a jako otvírák Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Gary Moore, rok 1989 a song After the War na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme omrknout situaci na silnicích 17.20. Martina nám popíše situaci v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, na pražském okruhu na 18,5 kilometru směrem k letišti blokuje levý pruh dopravní nehoda, kolona je od Lhokovama a 4,5 kilometru. Kolona je před Ořechem i v protisměru, sahá až na 5. kilometr dálnice D5 směrem od Plzně. Na Novopatské ve směru na Černý most u sjezdu na Satelice dejte pozor na nepojízdné osobní auto, stojí v připojovacím pruhu. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, díky, podíváme se i mimo Prahu na Mělnicku mezi Kralupy nad Vltavou a Užicemi. Nabouralo osobní auto do mostu, na místě probíhají vyprošťovací práce. Na výjezdu z mostu směrem na Litvínov havarovaly 3 osobáky. Na místě počítejte se zdržením v obou směrech a pozor taky ve Vsetíně ve Smetanově ulici u křižovatky s Žerotínovou, tam srazilo osobní auto chodce. Na místě zasahují záchranáři a doprava tam zpomaluje. Tak co dáme dál? Jednak tady zazní novinka od kapely Marmouzec, Cutback, no a dneska dáme taky celý den s Bloodfestem, který zítra startuje v Hradci Králové v parku 360 a každou hodinu si hrajeme některou z kapel, která tam vystoupí. No,

0: tentokrát to budou Biffy Clyro a jejich Wolves of Winter.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
3: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
9: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
8: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
9: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
8: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Fade No More je klasika Epic v živém provedení na rádiu Rockzone. No a celá hodinka živáků samozřejmě už od 6 v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert, který už si ovšem dáte s mým kolegou Frankem. Ode mě Pink Floyd ještě, anebo taky Linkin Park a Two-Faced.
1: Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem. A tuhle jsem o nich četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou 7. desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike'a D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Budeme se pomalu loučit, ale ještě se podíváme na silnice. Martino, co Praha, ahoj.
2: Ahoj, Šimone, ve Strakonické ulici před nájezdem na Barrandovský most směrem od Smíchova bourala dvě osobní auta. Nehoda tam blokuje dva jízdní pruhy, kolona je až ke Strahovskému tunelu. Kolonu čekejte také na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem, ve směru k D1 je zhruba od Zličína a ve směru k letišti od Lochkova. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, děkuju. V Klatovech pozor, v ulici Franty Šumavského ve směru do centra, srazilo se tam osobní auto s dodávkou. V Českém Krumlově v ulici u kasáren bouraly dvě osobní auta a v Litoměřicích v Křižíkově ulici taktéž dva osobáky v sobě, projíždějte tam opatrně. Tak jo, přátelé, ode mě pro dnešek všechno, takže krásný zbytek pátku přeju. Od česti už s váma Frank a naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a hrajeme na přání. Přeju vám krásný nadcházející víkend, byť to teda není nic pro milovníky chladnějšího počasí, spíš něco pro milovníky velkých veder, tak to prostě nějak přežijte. Snad už od pondělka budou ty teploty a počasí rozumnější, takže my si to v pondělí zase spolu dáme klasicky od dvou odpo do té doby čus.
0: Radio Rock Zone.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl. To se vyplatí.
8: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
9: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Krásný dobrý den, falšovaný páteční podvečer, přátelé, od mikráku se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte, anebo jste právě naladili rádio Rockzone, nejsem tady, ale sám to se mnou i Verča, ahoj Veru.
1: Ahoj.
0: My vám přejeme krásný prosluněný pátek 26. června 26, samozřejmě taky všechno nejlepší k svátku všem Adriánám a Adriánům, který ho dneska slaví, když jsme u těch oslav svátku, tak si připomenem, kdo má dneska třeba narozeniny a to je třeba Chris Isaak, který složil třeba hit Wicked Game, který pak předělali Him, no a nebo Ryan Tedder, což je zpěvák kapely One Republic. A nebo taky bývalý kytarista kapely Imodium, Daniel Franz. Ano, tak všechno nejlepší na dálku. Taky si dneska připomínáme Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s lidmi. S nimi. Mezinárodní den podpory obětem násilí. Tak, tolik tedy chytrostí ode mě, žádný další extra velký novinky pro vás nemám, takže Veru, povídej, co máš pro nás ty.
1: No, jestli vám není moc vedro, tak můžete večer vyrazit na nějakou akci venku, třeba v letním kině Houštka ve Starý Boleslavi, dneska Tři sestry Open Air Tour 2026. No a vevnitř Jetbeat ve vagonu a v kafe v Lešce Open Sleeper, australští a Analog Killer. Naši jim předskočej. No a koukněte třeba ještě k nám na sociální sítě nebo na naše webovky do sekce Club Life, je tam toho víc, kam můžete večer zajít za živou muzikou. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: O víkendu možná padne teplotní rekord. Na vedra se chystají i v zoologických a botanických zahradách a sucho na Slovensku ohrožuje stále více obcí. Česko se po několika denní vlně veder chystá na víkend. Během něho se maximální naměřená teplota má přiblížit nebo možná i překonat 41 stupňů Celsia. Už v sobotu by tak mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia, který od srpna 2012 drží středočeské Dobřichovice. Meteorologové i zdravotníci nabádají lidi, aby se vyhýbali pobytu na slunci, omezili fyzickou zátěž, dodržovali pitný režim a hlídali svůj zdravotní stav. Na extrémně vysoké teploty se chystají záchranáři, úřady, samosprávy, firmy, dopravci, správci železnic, silnic i energetické sítě. Pořadatelé taky kvůli očekávanému horku zrušili některé víkendové akce. Nejvyšší teploty očekávají o prvním prázdninovém víkendu meteorologové zejména v Dolním Polabí a Poohří a na Jižní Moravě a taky ve středních Čechách. Na vedra se chystají i v zoologických a botanických zahradách. Nadprůměrně vysoké teploty můžou snášet hlavně zvířata ze severských oblastí. Chovatele se jim pokusí pomoct osvěžit se, pokračuje reportér Tomáš Kabát.
3: Mnohá zvířata budou méně aktivní a budou spíš ležet někde ve stínu nebo v úkrytu. Zoolog děčínské zoo Petr Haberland řekl, že jejich komfort je na prvním místě.
4: Nenecháváme nikde ve výběhu. Některá zvířata sprchujeme, jako jsou lamy, tapír a další. Některá mají k dispozici vodní plochu, ať už jsou to kapibary, medvědi. Některým zvířatům chovatelé dopřávají i nějakého zmraženého ovoce a podobně. To se tady dělá třeba u opic nebo medvědů.
3: Na pozoru jsou ale taky botanické zahrady. V severočeských Teplicích Petr Ptáček řekl, že teď spotřebují víc vody.
5: Musíme více zalévat. Ve venkovní expozici je to dobrý, protože máme automatickou závlahu, takže se to zalévá automaticky všechno. Se to zalévá přes noc, protože to řídí počítač. Samozřejmě skleníky musí zalévat zahradníci ručně.
3: V neděli může podle předpovědi padnout absolutní teplotní rekord.
1: Sucho na Slovensku ohrožuje stále více obcí. Starostové tvrdí, že pokud někdo napustí 30-kubíkový bazén, tak za jeden víkend je vesnice bez vody. Stává se už pravidlem, že lidé musí chodit k cisternám. Vody je totiž málo a obecní rezervárny se vyprazňují rychleji, než se stíhají doplnit.
6: Meteorologovia varují, že nedostatok vody sa bude ještě prehlbovat. Situáciu zhoršia horúčavy a zasiahnu celé Slovensko. Viacej obcí už obmedzuje dodávky pitnej vody, napríklad len na 4 hodiny denne, a to najmä v južných častiach krajiny. Je to kvôli ľuďom, ktorí si zavlažujú trávniky, umývajú autá a napúšťajú veľké bazény. Podľa odborníkov by mali obce vodou šetriť ešte v čase, keď je dostupná. Nie až vtedy, keď nastanú problémy. Josef Bálko, Slovensko.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Vedra ruší taky víkendové závody motokrosového mistrovství České republiky. Ty měl hostit Kramolín na Plzeňsku. Původně desetidělný domácí mistrovský seriál bude pokračovat až na začátku srpna v Petrovicích u Karviné. Hudba legendárních Pink Floyd se příští rok vrátí do Prahy v netradiční podobě. Pink Floyd Symphony Show nabídne 13. února v Kongresovém centru z Prahy spojení rockové kapely a symfonického orchestru, čítajícího celkem 70 hudebníků. Zazní slavné skladby z alb The Dark Side of the Moon i Pulse. Fanoušci se mohou těšit také na velkolepou světelnou projekční i laserovou show. Koncert potrvá více než 2 hodiny, včetně přestávky. Pink Floyd je tak oživí v podobě, jakou české publikum ještě nezažilo. Přes noc bude jasno s teplotami mezi 17 a 21, na horách čekejme kolem 16. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, místy může být i oblačno. Nejvyšší teploty 33 až 39 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 30.
0: Tak jo, Veru, já tě moc krát děkuji. No a my už si, přátelé, pojďme dát náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, neboli hodinu živáku na tělo. No a hned z kraje pro vás mám třeba živáky od Kysáků, Guns N' Roses, nebo si dáme Korny a jich Another Brick in the Wall.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Zdáme první trojici živáků, no a my se v 18.23 pojďme podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou a situaci nám popíše Martina z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, v centru Prahy v Vyberenské ulici zasahují hasiči u požáru domu, místo je aktuálně neprůjezdné, raději se tam vyhněte. Ve Strakonické ulici před nájezdem na Baranďák směrem od Smíchova překáží nehoda dvou osobáků, připravte se tam na kolonu. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, moc krát díky, nás už čekají další živáky na tělo, no a mám pro vás třeba Iron Maiden, Pearl Jam nebo Foo Fighters. I these days.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No a když jsme u těch živáků, tak se samozřejmě mrkneme taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Mám tu hafo pozvánek, všechny samozřejmě najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Začnu z Plzní, kde probíhá Basin Firefest, a to konkrétně v letním areálu Spáleného Poříčí. V Táboře, na letišti Čapův dvůr, probíhá festival Mighty Sounds. Pro Prahu tu mám pozvánku do Kafe v lese, kde vystoupí Ocean Sleeper a s nimi Analog Killer. Ve Chvalském zámku proběhne Česká rock harmonie v rámci Dvořákovou festivalu 26. Ve Vagónu hrají Jetbeat a v Modrý opici Gloom, Kryptor, Dr. Triceratops a Zákristie. V Klatovech v Bystru Vlaštovka vystoupí Dan Barta a Ilustratosféra. Ve Staré Boleslavi v letním kině Houšťka proběhne Tři sestry Open Air. V Úvalech v atletickém oválu pak koncert Dimitri, Arakain, Loco Loco a Checkpoint. Všechny tyhle pozvánky, jak jsem říkal, jsou i na našem webu, případně na sociálních sítích. Teď už ale pojďte na další živáky. Čekají nás Oasis anebo Ozzy Osbourne a jeho Bark at the Moon.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o nich četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou sedmou desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A ještě jednou v té hodině se podíváme, jak to vypadá s dopravou v Praze na Pražském okruhu na 18,5 km před sjezdem na Ořech ve směru k D1 blokuje provoz dopravní nehoda na místě. Počítejte s kolonou sahající až ke sjezdu na Lochkov. Na dálnici D11 na 27. km stojí Ukrajince odstavené osobní vozidlo. Po dopravní nehodě kolona se postupně rozjíždí. Na dálnici D7 na 9. km ve směru na Chomutov stojí porouchané vozidlo a na dálnici D10 na 37. km ve směru na Turnov došlo k požáru vozidla. Kolona se ale zatím netvoří. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na pár žváků a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Festival Vezů 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: 7 hodina večerní za minutku a pár vteřin na rádiu Rock Zone, to znamená jen jediný a to, že se vám u mikráku opět schází Franka Verča. My vám přejeme krásný pátek 26. června, tak ještě jednou všechno nejlepší k svátku všem Adriánám a Adriánům, který ho dneska slaví. No a tolik asi chytrosti ode mě, já nic hezkého dalšího pro vás nemám, tak Veru, nechávám to na tobě, povídej, co jsi přinesla ty.
1: No, já tady mám takovou jednu hezkou atletickou. V atletickém oválu, chtěla jsem říct hezkou zprávu, kam můžete večer vyrazit. V atletickém oválu v Úvalech dneska vystoupí Dimitri Arakain, Loco Loco a Checkpoint. Potom Tři sestry Open Air, tak tentokrát v letním kině Houšťka ve Starý Poleslavi. No a kdybyste chtěli další tipy, tak koukněte k nám na sociální sítě nebo třeba taky na naše webovky do sekce Club Life. Máte tam spoustu tipů, kam můžete zajít. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dvě děti zůstaly v Praze v zamčeném autě. Ceny nájmu v Bratislavě letí nahoru a paparouš se vrací do Česka. Pražští hasiči dneska zasahovali v ulici U Děkanky, kde v zamčeném osobním autě zůstaly dvě děti. Hasiči rozbili boční okno a děti předali záchranné službě. Informovali o tom na síti X. Spící děti ve věku kolem 2 a 4 let nechala ve vozidle jejich matka. Ta si podle svých slov jen odběhla do nedalekého obchodu. ČTK to řekl policejní mluvčí Jan Rybanský. Policisté opakovaně nabádají lidi, aby ve vedrech ani na krátkou chvíli nenechávali děti či zvířata v zaparkovaných vozech. V Praze se dnešní odpolední teplo pohybovaly kolem 35. No a ještě jedna rychlá zpráva z Prahy. V centru Prahy v Hybernské ulici hořela střecha hotelu. Kvůli vyššímu počtu jednotek hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Nikdo se prý nezranil. Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin odletí do Venezuely v sobotu dopoledne z Prahy. Bude v něm 70 lidí, hasičů, statiků či kinologů. Středeční zemětřesení připravila ve Venezuele o život 589 lidí. Zraněných jsou skoro 3000. Počet mrtvých se ve srovnání s předchozí bilancí více než zdvojnásobil. Ceny nájmu v Bratislavě letí nahoru. V hlavním městě Slovenska se pohybuje průměrná částka za pronájem dvoupokojového bytu kolem 35 tisíc korun na naše.
3: Najväčší vplyv na ceny nájmu má nerovnováha medzi dopytom a ponukou bývania. Tá je badateľná naprieč celým Slovenskom. O byty je stále silný dopyt najmä v Bratislave, keďže sa ich stavia málo. Bývanie patrí medzi najväčšie položky v rodinných rozpočtoch a rozdiely medzi európskymi mestami sú obrovské. Napríklad v Skopje stojí prenájom dvojizbového bytu necelých 12 tisíc korún, no v Ženeve takmer 84 tisíc korún. Jozef Bálko, Bratislava.
2: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Teniska Karolína Muchová postoupila do finále turnaje v Bad Homburku a zahraje si o třetí titul. Rumunku Elenu Gabrielu Rusovou porazila 6-4, 6-4. Paparouš se vrací do Česka. Hvězdy letošního Rock for People dorazí do pražského O2 Univerza. Americká kapela tam zahraje ještě tento rok, a to 24. listopadu. Lístky už si můžete koupit. Přes noc bude jasno, s teplotami mezi 17 a 21 stupni, zítra tedy v sobotu jasno nebo skoro jasno a teploty až k 39 stupňům.
0: Já ti moc krát děkuji, Veru. No a my už si, přátelé, pojďme rád náš další pravidelný pořad, který mě samozřejmě hraní na vaše přání. Čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255 700 707, však už to znáte. Teď už se ale pojďme dát Red Hot Chili Peppers a jich By The Way.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

Další pecka na přání bude pro našeho volejcího posluchače Fandu, který mě poprosil o zahrání nějakých Deftones do Golčáku, a tak jsme spolu vybrali Change in the House of Lies.

0: Červen? Rockzone vám zní každým nervem.
1: Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o nich četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou sedmou desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na rádiu Rockzone.
2: Ale teď si dáme další pecku na přání. Ta poputuje za Jurou do Brna našim volajícím a posluchačem, který mě poprosil o nějaký starý korny, tak já jsem pro něj vybral God the Life.

0: Radio Rock Zone.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří Nápady.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, za chviličku 8 hodina večerní na rádiu Rock Zone, to znamená jenom jediný a to, že si dáme poslední dnešní komentovaný rychlej přehled zpráv. No samozřejmě ještě před ním vás ale od mikráku zdraví Frank a Verča, přejeme krásný pátek 26. června 26 a tak ještě jednou pro dnešek všechno nejlepší k svátku všem Adrianem a Adrianům, který ho slaví. Tolik ale chytrostí ode mě, no a Veru, povídej, co jsi pro nás přichystala ty.
1: No, jestli jste ještě nikam nevyrazili a plánujete večer nikam zajít za živou muzikou, tak koukněte k nám na sociální sítě nebo na našich webovkách sekci Club Life. Máte tipy, kam můžete večer vyrazit. Já jenom tady, co takhle rychle koukám, tak třeba dneska v Modrý Opici v Praze Gloom, Kryptor, Doktor Triceratops a Zákristie. Tak tyhle ty bandy tam dneska vystoupí, tak uvidíte, jestli budete mít chuť někam zajít. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: O víkendu možná padne teplotní rekord. Praha zažívá masivní příval turistů ze Spojených států a ruší se motokros v Kramolíně. Česko se po několika dní vlně veder chystá na víkend. Během něhož se maximální naměřená teplota má přiblížit nebo i překonat 41 stupňů Celsia. Už sobotu by tak mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia, který od srpna 2012 drží středočeské Dobřichovice. Meteorologové i zdravotníci nabádají lidi, aby se vyhýbali pohybu na pobytu na slunci, omezili fyzickou zátěž, dodržovali pitný režim a hlídali svůj zdravotní stav. Pořadatel ale kvůli očekávanému horku zrušili některé víkendové akce. Někteří školáci viděli na vysvědčení místo známek text. Například na základní škole Vodičkova v Praze zavádí do praxe slovní hodnocení, a to hlavně u žáků s odlišným mateřským jazykem nebo speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitelka školy Dagmar Zelená agentuře ČTK popsala, jaké má slovní hodnocení výhody.
3: Ten, kdo tomu slovnímu hodnocení rozumí, tak si přečte prostě, v čem je dítě dobré, v čem potřebuje ještě přidat, v čem třeba opravdu jako zaostává. No a nevýhoda je, že celá řada rodičů prostě tomu nerozumí.
1: Praha zažívá masivní příval turistů ze Spojených států. Američané se naše hlavní město velmi oblíbili. Považují ho za historické centrum, které je bezpečné a stále levnější než třeba Paříž nebo Řím. Reagují také aerolinky a spouští novou přímou linku z Filadelfie.
4: Nové spojení z Filadelfie do Prahy doplňuje oblíbené lety z New Yorku. Do Česka podle odhadů letos v létě dorazí přes 250 tisíc amerických cestujících. Pro ty je Praha atraktivní, hlavně kvůli zachovalé historii a vysoké bezpečnosti. I přes domácí zdražování navíc Američané v pražských restauracích a hotelech stále ušetří. Porovnání s dalšími destinacemi v západní Evropě totiž za své dolary dostanou mnohem vyšší komfort. Oblíbili se také české pivo a tradiční speciality, jako je guláš nebo svíčková. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vedra ruší víkendové závody motokrosového mistrovství České republiky. Ty měl hostit Kramolín na Plzeňsku. Původně desetidílný domácí mistrovský seriál bude pokračovat až na začátku srpna v Petrovicích u Karviné. Hudba legendárních Pink Floyd se příští rok vrátí do Prahy v netradiční podobě. Pink Floyd Symphony Show nabídne 13. února v pražském kongresovém centru spojení rockové kapely a symfonického orchestru, čítajícího celkem 70 hudebníků. Zazní slavné skladby z alb The Dark Side of the Moon i Pulse. Fanoušci se mohou těšit také na velkolepou světelnou projekční a laserovou show. Koncert bude mít víc než 2 hodiny a Pink Floydi tak ožijí v podobě, jakou české publikum ještě nezažilo. Přes noc bude jasno s teplotami mezi 17 a 21 stupni, na horách čekejme kolem 16. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, místy může být oblačno, nejvyšší teploty 33 až 39 stupňů, no a v 1000 metrech na horách kolem 31.
0: Tak jo, Beru, já ti moc krát děkuji, užij si zbytek večera a nadcházející víkend, aby se uvidíme a uslyšíme zase někdy příště.
1: Taky, fajn víkend všem a neupečte se.
0: No a přátelé, my si pojďme dát poslední společnou hodinku plnou skvělých pecek na tělo a hned zkrátka pro vás mám třeba Slasha a Milese Kennedyho, Nirvánu anebo Offspring a jejich Original Prankster.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se mrknout, jak to aktuálně vypadá s dopravou na dálnici D1 na 267. kilometru směrem od Přerova na Kroměříž srazilo osobní auto Srnu. Místo nehody je průjezdné bez držení na dálnici D11 na 33,5 kilometru směrem od Prahy na Hradec Králové. Dejte pozor na porouchané osobní auto. Na dálnici D3 na 117,5 kilometru směrem od Tábora na České Budějovice. Dejte pozor na porouchané osobní vozidlo. A na dálnici D11 na 33. kilometru ve směru na Hradec Králové stojí Ukrajince prouchané osobní auto. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další muziku a vykopneme s novinkou od Sublime s názvem Can't Miss You.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
3: Sleduj náš YouTube kanál Radio Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
2: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
3: A nebo onlineovky v kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
2: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: počasí.
1: Což ještě předtím, než se rozloučíme, tak se podíváme, jak to bude vypadat a vypadá aktuálně s počasím. Teď mi to tu píše 31 stupňů a samozřejmě jasno, večer a v noci očekávejte nejnižší teploty 21 až 17, v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů, lokálně i nižší a bude jasno. Zítra očekávejte opět jasno nebo skoro jasno během dne na horách a na západě Čech s kupovitou a částečně i vysokou průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě území 33 až 36, v 1000 metrech na horách kolem 31 stupňů. Takže dávejte na sebe bacha, hlavně ať se nikde neuvaříte. No a my už se pojďme dát další muziku. Čekají nás Doors anebo Three Days Grace a jejich Break.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o ní četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou sedmou desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, já se s vámi pro dnešek s touhletou kvalitou, která nestárne, loučím. Vy se samozřejmě užijte nadcházející víkend a zbývající večer páteční, dávejte hlavně na sebe pozor. A my se uslyšíme během příštího týdne, konkrétně v pondělí od 6 do 9 večer, klasicky do té doby se mějte krásně. A příští týden zase čus!
1: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: O víkendu možná padne teplotní rekord. Výstava Sherlock Holmes v Praze má i českou stopu a ceny nájmu v Bratislavě letí nahoru. Je tu krátký přehled zpráv, s kterým vás zdraví Veronika Kuželková. Česko se po několika denní vlně veder chystá na víkend, během něhož se maximální naměřená teplota má přiblížit a překonat 41 stupňů Celsia. Už sobotu by tak mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia, který od srpna 2012 drží středočeské Dobřichovice. Meteorologové i zdravotníci navádají lidi, aby se vyhýbali pobytu na slunci, omezili fyzickou zátěž, dodržovali pitný režim a hlídali svůj zdravotní stav. Na extrémně vysoké teploty se chystají záchranáři, úřady, samosprávy, firmy, dopravci, správci železnic, silnic i energetické sítě. Pořadatelé kvůli očekávanému horku zrušili i některé víkendové akce. Výstava Sherlock Holmes v Praze má i českou stopu. Expozice návštěvníky přivádí do staré Anglie, kde slavný detektiv působil. A zároveň účastníky výstavy proměňuje v detektivy. Ti luští po boku Sherlocka Holmese kriminální případ. Květa Havelková za produkci Sherlocka Holmese řekla, že výstava má i české prvky.
2: Máme tady také dva krásné stroje zapůjčené z Národního technického muzea a nádherné kostýmy od soukromé sběratelky. No a protože Sherlock Holmes se doslova stal postavou toho popkulturního světa a my tady právě v té poslední části výstavy máme i krásné exponáty zapůjčené právě z amerických filmových studií, z těch největších a nejznámějších filmů a seriálů.
1: Ceny nájmu v Bratislavě letí nahoru. V hlavním městě Slovenska se pohybuje průměrná částka za pronájem dvoupokojového bytu v přepočtu kolem 35 tisíc korun.
3: Největší vplyv na ceny nájmu má nerovnováha mezi dopytom a ponukou bývania. Tá je badatelná naprieč celým Slovenskom. O byty je stále silný dopyt najmä v Bratislave, keďže sa ich stavia málo. Bývanie patrí medzi najväčšie položky v rodinných rozpočtoch a rozdiely medzi európskymi mestami sú obrovské. Napríklad v Skopje stojí pronájom dvojizbového bytu necelých 12 tisíc korún, no v Ženeve takmer 84 tisíc korún. Jozef Válko, Bratislava.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fiasko na fotbalovém šampionátu zlomilo vás dalšímu hráči. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se rozhodl už před šampionátem. Máme jasno s teplotami mezi 17 a 21 stupni, na horách máme kolem 16. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, místy může být i oblačno. Nejvyšší teploty 33 až 39 stupňů a na horách kolem 31.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o nich četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou sedmou desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na vedra se chystají i v zoologických a botanických zahradách. Sucho na Slovensku ohrožuje stále více obcí a ruší se motokros v Kramolíně. Jsou tu krátké zprávy a ty pro vás má Veronika Kuželková. Za benzín a naftu zaplatíme o víkendu víc. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot totiž narostou. Benzín oproti pátku zdraží o 4 haléře na 40 korun a 46 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 36 korun a 40 haléřů. Jde o ceny na víkend i na pondělí, které určuje ministerstvo financí. O dalším fungování cenových stropů v červenci by měla vláda rozhodnout v pondělí. Na vedra se chystají i v zoologických a botanických zahradách. Nadprůměrně vysoké teploty můžou snášet špatně hlavně zvířata ze severských oblastí. Chovatelé se jim pokusí pomoct osvěžit se. Pokračuje reportér Tomáš Kabát.
2: Mnohá zvířata budou méně aktivní a budou spíš ležet někde ve stínu nebo v úkrytu. Zoolog děčínské zoo Petr Haberland řekl, že jejich komfort je na prvním místě.
3: Nenecháváme nikde ve výběhu. Některá zvířata sprchujeme, jako jsou lamy, tapír a další. Některá mají k dispozici vodní plochu, ať už jsou to kapibary, medvědi. Některým zvířatům chovatelé dopřávají i nějakého zmraženého ovoce a podobně. To se tady dělá třeba u opic nebo medvědů.
2: Na pozoru jsou ale taky botanické zahrady. Šéf v severočeských Teplicích Petr Ptáček řekl, že teď spotřebují víc vody.
4: Musíme více zalévat. Ve venkovní expozici je to dobrý, protože máme automatickou závlahu, takže se to zalévá automaticky všechno, se to zalévá přes noc, protože to řídí počítač. Samozřejmě skleníky musí zalévat zahradníci ručně.
2: V neděli může podle předpovědi padnout absolutní teplotní rekord.
1: Sucho na Slovensku ohrožuje stále více obcí. Starostové tvrdí, že pokud si někdo napustí 30-kubíkový bazén, tak za jeden víkend je vesnice bez vody. Stává se už pravidlem, že lidé musí chodit k cisternám. Vody je totiž málo a obecní rezervy se vyprazňují rychleji, než se stíhají doplňovat.
5: Meteorologové varují, že nedostatok vody se bude ještě prehlbovat. Situáciu zhoršia horúčavy a zasiahnu celé Slovensko. Viacej obcí už obmedzuje dodávky pitnej vody, napríklad len na 4 hodiny denne, a to najmä v južných častiach krajiny. Je to kvôli ľuďom, ktorí si zavlažujú trávniky, umývajú autá, napúšťajú veľké bazény. Podľa odborníkov by mali obce vodou šetriť ešte v čase, keď je dostupná. Nie až vtedy, keď nastanú problémy. Josef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Vedra ruší víkendové závody motokrosového mistrovství České republiky. Ty měl hostit Kramolín na Plzeňsku. Původně desetidílný domácí mistrovský seriál bude pokračovat až na začátku srpna v Petrovicích u Karviné. Máme jasno s teplotami mezi 17 a 21 stupni, na horách čekejme kolem 16. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, místy může být až oblačno. Nejvyšší teploty 33 až 39 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 31.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o ní četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou sedmou desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: O víkendu možná padne teplotní rekord. Výstava Sherlock Holmes v Praze má i českou stopu a ceny nájmu v Bratislavě letí nahoru. Je tu krátký přehled zpráv, s kterým vás zdraví Veronika Kuželková. Česko se po několika denní vlně veder chystá na víkend, během něhož se maximální naměřená teplota má přiblížit a překonat 41 stupňů Celsia. Už sobotu by tak mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia, který od srpna 2012 drží středočeské Dobřichovice. Meteorologové i zdravotníci navádají lidi, aby se vyhýbali pobytu na slunci, omezili fyzickou zátěž, dodržovali pitný režim a hlídali svůj zdravotní stav. Na extrémně vysoké teploty se chystají záchranáři, úřady, samosprávy, firmy, dopravci, správci železnic, silnic i energetické sítě. Pořadatelé kvůli očekávanému horku zrušili i některé víkendové akce. Výstava Sherlock Holmes v Praze má i českou stopu. Expozice návštěvníky přivádí do staré Anglie, kde slavný detektiv působil. A zároveň účastníky výstavy proměňuje v detektivy. Ti luští po boku Sherlocka Holmese kriminální případ. Květa Havelková za produkci Sherlocka Holmese řekla, že výstava má i české prvky.
2: Máme tady také dva krásné stroje zapůjčené z Národního technického muzea a nádherné kostýmy od soukromé sběratelky. No a protože Sherlock Holmes se doslova stal postavou toho popkultury světa. A my tady právě v té poslední části výstavy máme i krásné exponáty zapůjčené právě z amerických filmových studií, z těch největších a nejznámějších filmů a seriálů.
1: Ceny nájmu v Bratislavě letí nahoru. V hlavním městě Slovenska se pohybuje průměrná částka za pronájem dvoupokojového bytu v přepočtu kolem 35 tisíc korun.
3: Největší vplyv na ceny nájmu má nerovnováha mezi dopytom a ponukou bývania. Tá je badatelná naprieč celým Slovenskom. O byty je stále silný dopyt najmä v Bratislave, keďže sa ich stavia málo. Bývanie patrí medzi najväčšie položky v rodinných rozpočtoch a rozdiely medzi európskymi mestami sú obrovské. Napríklad v Skopje stojí pronájom dvojizbového bytu necelých 12 tisíc korún, no v Ženeve takmer 84 tisíc korún. Jozef Bálko, Bratislava.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fiasko na fotbalovém šampionátu zlomilo vás dalšímu hráči. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se rozhodl už před šampionátem. Máme jasno s teplotami mezi 17 a 21 stupni, na horách máme kolem 16. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, místy může být i oblačno. Nejvyšší teploty 33 až 39 stupňů a na horách kolem 31.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Album Před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na Rock Zone 105.9.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: O víkendu možná padne teplotní rekord. Výstava Sherlock Holmes v Praze má i českou stopu a ceny nájmu v Bratislavě letí nahoru. Je tu krátký přehled zpráv, s kterým vás zdraví Veronika Kuželková. Česko se po několika denní vlně veder chystá na víkend, během něhož se maximální naměřená teplota má přiblížit a překonat 41 stupňů Celsia. Už sobotu by tak mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia, který od srpna 2012 drží středočeské Dobřichovice. Meteorologové i zdravotníci navádají lidi, aby se vyhýbali pobytu na slunci, omezili fyzickou zátěž, dodržovali pitný režim a hlídali svůj zdravotní stav. Na extrémně vysoké teploty se chystají záchranáři, úřady, samosprávy, firmy, dopravci, správci železnic, silnic i energetické sítě. Pořadatelé kvůli očekávanému horku zrušili i některé víkendové akce. Výstava Sherlock Holmes v Praze má i českou stopu. Expozice návštěvníky přivádí do staré Anglie, kde slavný detektiv působil. A zároveň účastníky výstavy proměňuje v detektivy. Ti luští po boku Sherlocka Holmese kriminální případ. Květa Havelková za produkci Sherlocka Holmese řekla, že výstava má i české prvky.
2: Máme tady také dva krásné stroje zapůjčené z Národního technického muzea a nádherné kostýmy od soukromé sběratelky. No a protože Sherlock Holmes se doslova stal postavou toho popkulturního světa a my tady právě v té poslední části výstavy máme i krásné exponáty zapůjčené právě z amerických filmových studií, z těch největších a nejznámějších filmů a seriálů.
1: Ceny nájmu v Bratislavě letí nahoru. V hlavním městě Slovenska se pohybuje průměrná částka za pronájem dvoupokojového bytu v přepočtu kolem 35 tisíc korun.
3: Největší vplyv na ceny nájmu má nerovnováha mezi dopytom a ponukou bývania. Tá je badatelná naprieč celým Slovenskom. O byty je stále silný dopyt najmä v Bratislave, keďže sa ich stavia málo. Bývanie patrí medzi najväčšie položky v rodinných rozpočtoch a rozdiely medzi európskymi mestami sú obrovské. Napríklad v Skopje stojí pronájom dvojizbového bytu necelých 12 tisíc korún, no v Ženeve takmer 84 tisíc korún. Jozef Balko, Bratislava.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fiasko na fotbalovém šampionátu zlomilo vás dalšímu hráči. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se rozhodl už před šampionátem. Máme jasno s teplotami mezi 17 a 21 stupni, na horách máme kolem 16. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, místy může být i oblačno. Nejvyšší teploty 33 až 39 stupňů a na horách kolem 31.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

A když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydů večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na vedra se chystají i v zoologických a botanických zahradách. Sucho na Slovensku ohrožuje stále více obcí a ruší se motokros v Kramolíně. Jsou tu krátké zprávy a ty pro vás má Veronika Kuželková. Za benzín a naftu zaplatíme o víkendu víc. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot totiž narostou. Benzín oproti pátku zdraží o 4 haléře na 40 korun a 46 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 36 korun a 40 haléřů. Jde o ceny na víkend i na pondělí, které určuje ministerstvo financí. O dalším fungování cenových stropů v červenci by měla vláda rozhodnout v pondělí. Na vedra se chystají i v zoologických a botanických zahradách. Nadprůměrně vysoké teploty můžou snášet špatně hlavně zvířata ze severských oblastí. Chovatelé se jim pokusí pomoct osvěžit se. Pokračuje reportér Tomáš Kabát.
2: Mnohá zvířata budou méně aktivní a budou spíš ležet někde ve stínu nebo v úkrytu. Zoolog děčínské zoo Petr Haberland řekl, že jejich komfort je na prvním místě.
3: Nenecháváme nikde ve výběhu. Některá zvířata sprchujeme, jako jsou lamy, tapír a další. Některá mají k dispozici vodní plochu, ať už jsou to kapibary, medvědí. Některým zvířatům chovatelé dopřávají i nějakého zmraženého ovoce a podobně. To se tady dělá třeba u opic nebo medvědů.
2: Na pozoru jsou ale taky botanické zahrady. Šéf v severočeských Teplicích Petr Ptáček řekl, že teď potřebují víc vody.
4: Musíme víc zalévat. Ve venkovní expozici je to dobrý, protože máme automatickou závlahu, takže se to zalévá automaticky všechno, se to zalévá přes noc, protože to řídí počítač. Samozřejmě skleníky musí zalévat zahradníci ručně.
2: V neděli může podle předpovědi padnout absolutní teplotní rekord.
1: Sucho na Slovensku ohrožuje stále více obcí. Starostové tvrdí, že pokud si někdo napustí 30-kubíkový bazén, tak za jeden víkend je vesnice bez vody. Stává se už pravidlem, že lidé musí chodit k cisternám. Vody je totiž málo a obecní rezervy se vyprazňují rychleji, než se stíhají doplňovat.
5: Meteorologové varují, že nedostatok vody se bude ještě prehlbovat. Situaci zhoršia horúčavy a zasiahnu celé Slovensko. Viacej obcí už obmedzuje dodávky pitnej vody, napríklad len na 4 hodiny denne, a to najmä v južných častiach krajiny. Je to kvôli ľuďom, ktorí si zavlažujú trávniky, umývajú autá, napúšťajú veľké bazény. Podľa odborníkov by mali obce vodou šetriť ešte v čase, keď je dostupná. Nie až vtedy, keď nastanú problémy. Josef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Vedra ruší víkendové závody motokrosového mistrovství České republiky. Ty měl hostit Kramolín na Plzeňsku. Původně desetidílný domácí mistrovský seriál bude pokračovat až na začátku srpna v Petrovicích u Karviné. Máme jasno s teplotami mezi 17 a 21 stupni. Na horách čekejme kolem 16. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, místy může být až oblačno. Nejvyšší teploty 33 až 39 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 31.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Když se zmíníte Scapping Foot Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydu večer v 11 na rádiu Rock Zone.